mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

to Ibiza. Největší hudební výběr si užíváme tady na Krokodýlu. Jarek vám přeje hezký poslech. Vaše oblíbená soutěže zpátky. Ano, víme, že jsme vám pěkně uvolnili další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu. A to zadarmo. Zadarmo stačí jenom poslouchat Rádio Krokodýl a je to velmi jednoduché vyhrát. Vychytat musíte ten správný výherní song ve vysílání. Když se vám to podaří, tak benzín je potom váš. Každý den nový song, každý den jiný, který vás dovede k benzínu gratis. Tak držte Krokodýla, vyplatí se to. Vyhráváte benzín gratis, pokud správně zavoláte.

0: dostávu Lima.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

rychlý. Sucho i nenechaví špačci vinaři přicházejí o velkou úrodu. I to probereme teď u nás na Krokodýlu. Letošní vinobraní je pro moravské vinaře neobyčejně náročné. Sčítají milionové škody, sucho je totiž připravilo o více než třetinu úrody, sklizeň navíc končí nezvykle brzy a zbývající hrozny ohrožují hejna špačků. A tak doufejme, že aspoň nějaké dobré kvalitní víno bude. Věřím, že ano, a užijeme si ho třeba u Hitů Krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: A dobré ráno a dobrý den. 5 hodin 30 minut tomu, to je přesný čas. Máme tady půlku 41. týdne, středu 7. října. Justýny dneska slaví svůj svátek. Tonda Kala přeje z Rádia Krokodýl, dobré ráno. Katka už taky dorazila, už pro nás chystá zprávy na 6. hodinu, aby jsme věděli, co že je kde nového. Co nového na silnicích? No tak pozor, tady máme tady sraženou zvěř na několika místech. Za prvé je to třeba na výjezdu z Neslovic na Ivančice, kde se střetlo osobní auto se zvěří, a na silnici 54 trasa Slavkov-Kyjov u Dražůvek je také sražená zvěř na vozovce, tak tam dejte pozor. Přátelé, dneska si ještě budeme užívat celkem příjemného počasí, s teplotami do nějakých 23, zítra taky ještě, ale dívám se, že v pátek už mělo být maximálně jenom nějakých 15 stupňů, což teda není moc. Jsem teďka po ránu viděl při těch 7-8 stupních, které jsou venku, jak lidi chodí tak jako v celkem dost tlustých bundách. No jo, po ránu fakt teplo moc není a musíme si zvykat, že to bude ještě nižší ty teploty. Co je vyšší, tak to je například náš krokodýlí bank v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Máme tady hodně peněz. My taky vám prozradíme, kde to dneska bude ráno vonět se snídaní zadarmiko, a taky mrkneme na to, jak je to s tou klimatizací, kterou někomu z vás určitě nadělíme. Tak pojďme na to. Dobré ráno, dobrý den.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Za 3 minuty bude 6:45. Jak je venku? Někde chladno víc, někdy míň. Například Tišnov hlásí 11 stupňů, Jihlava jenom 2,5 stupně, Břeclav 6, Znojmo 11,5. Ty teploty jsou celkem rozdílné, ale odpoledne by se nám měly srovnat. Zpočátku bude zamračeno, pak se bude vyjasňovat a večer by mělo být i skoro úplné jasno. A teploty až 24 stupňů. Dobré ráno.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
1: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
6: Jo.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: 5 hodin 59,5 minuty, středa 7. října, právě dnes, právě teď ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno, tak kolik jsem včera typovala ten fotbal? 0-2?
0: 0-2.
1: A 0-3, tak to jsem nebyla daleko od pravdy.
0: Viděla jsi ten vlastňák, co si dal
1: soufal? Neviděla, četla jsem to.
0: Hele, tak to si někde plus, protože takovej vlastní gol si ještě nikdy v životě neviděla.
1: Taková krása, že to stojí.
0: To bylo tak nádherný, úplně jakože fakt.
1: Ale jenom z pohledu soupeře, tak a podrobnosti ve zprávách.
0: Jsme seděli s chvilkama v hospodě, čuměli jsme na to, říkali, že to si snad dělá ten soufal, prdel, ne?
1: A hlavně to byl první gól, ne? Takže
0: no jak, to samozřejmě, začalo to dobře. No, začalo to velmi dobře. Co si dáme po šesté? Tedy ho svím se. Sugar Babes. A taky bude Barbora Poláková. Jak nám to tam vypadá s počasím? Máme tam celkem chladno a teploty se v doslechu a v dosahu krokodýla pohybují od 2 až do 11 stupňů. Odpoledne by se mělo vyjasňovat a možná bude i úplně jasno a teploty krásných 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zájem o mobilní aplikační místnost v Brně se za první 3 roky jejího fungování zvyšoval. Službu v roce 2023 spustila společnost Podané ruce. Závislí lidé si tam mohou aplikovat drogu pod dohledem sociálních pracovníků a zdravotníka.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Znojmo otevřelo velké parkoviště na místě bývalého autobusového nádraží poblíž vlakové stanice. Nabídne 89 parkovacích míst a 5 dalších pro držitele průkazů ZTP. Zatím je otevřené zhruba z poloviny. Kompletně bude dostupné za 2 týdny.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Jevíčko investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i 4. utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Vlastní gól dal Vladimír Coufal a poté 2x skóroval anglický rekordman kapitán Harry Kane.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo Málenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 za Svitav do Brna už je kolona mezi Milonicemi a Lipůvkou. A na Brněnsku na výjezdu z Neslovic na Ivančice se střetlo osobní auto se zvěří. Dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Lenko, děkujeme. Pojďme ještě vyrazit na naši svitavskou frekvenci 96,3 na trase z Vamberka na Svitavy. Na kruhovém objezdu za odbočkou na Opatovec se srazila 2 osobní auta. Počítejte s omezením.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 6:03, přejeme vám dobré ráno.
1: Hezké ráno a také dnes pro vás máme snídaně za úsměv. Kdy to bude, uslyšíte už brzy, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někdy se sám sebe ptám, kdo jsme? Kde jsme se tu vzali? Kam směřujeme? Jaký má smysl lidská existence? Pak si naleju odpověď a je mi dobře.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut, pojďme se mrknout do historie na 7. října. Například roku 1486 první tištěnou knihou v Brně byla agenda Olomoucensis. Tato vzácná kniha má 108 listů a ještě neměla titulní list. V roce 1923 proběhlo první mistrovství Československa žen v lehké atletice. V roce 1989 v Rudém právu vyšlo narozeninové přání Ferdinandu Vaňkovi s fotografií Václava Havla, skrytě blahopřejícího tehdejšímu disidentovi k 53. narozeninám. A v roce 1992 v Brně zaniklo satirické divadlo Večerní Brno. Co zmíníme ze světa? Třeba rok 1492, kdy Kolumbus minul Floridu. V roce 1769 James Cook, anglický mořeplavec, doplul jako druhý Evropan k Novému Zélandu a zahájil jeho spojení se světem. V roce 1808 si pan Ralph Wedgewood nechal v Londýně patentovat uhlový papír, známý jako propisák. V roce 1900 byl poprvé použit název orientační běh. V roce 1913 pan Henry Ford zavedl výrobní linku. A mrknem také třeba do roku 1950, kdy Spojené státy vstoupily do Severní Koreje překročením 38. rovnoběžky. V roce 1991 proběhla poslední svatba herečky Elizabeth Taylorové. No a něco pro gamblery tady taky mám. V roce 2016 byla vydána hra Mafia 3. Kdo dneska z těch slavných a známých slaví narozeniny? Například známý porotce pěvecké soutěže Simon Cowell dneska slaví 67. narozeniny. Zpěvačka Toni Braxton slaví právě dnes narozeniny 59. Svátek ten dneska slaví Justýna a třeba také Abaddon a Abdon. Dnes je den za důstojnou práci, tak doufám, že ta vaše je důstojná. Pokud cokoliv slavíte, mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Spice Girls a Wannabe na Krokodýlu 19 minut po 6. hodině. Jak máme venku, tak teplota se nám různí. Vyškov hlásí 4,5 stupně, Břeclav 6,5, Bystřice nad Pernštejnem tam jsou jenom 2,5 stupně, ale třeba v Miroslavi, kousek od Znojma, tam je 12,5 stupně. Odpoledne by se mělo vyjasňovat až na úplné jasno a teploty až do 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brněnská profesionální nezávislá scéna se potýká s dlouhodobým podfinancováním. Souvisejícím problémem je přetížení tvůrců, řekla to Eva Lietavová, ředitelka nového festivalu brněnských nezávislých divadel. Reakcí na současnou situaci je vznik platformy 14 souborů, která funguje jako jednotný partner pro jednání s brněnským magistrátem. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo video podcast, který se věnuje dopravním nehodám. Představuje skutečné příběhy lidí, které doplňují komentáře odborníků z nejrůznějších oblastí. Má fungovat jako prevence dopravních nehod. Se státními poctami se včera Slovensko rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Smutečního obřadu se zúčastnili nejen příbuzní, ale také kolegové, ministři, generální prokurátor a věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Karolína Muchová porazila na tenisovém turnaji v Pekingu po využitém 9. matchballu bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakaovou 7-5-1-6-7-6 a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na krajanku Nikolu Bartuňkovou, která zdolala Rakušanku Krauzovou. Vypadla naopak loňská finalistka Linda Nosková. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
10: Jé!
8: Jé!
9: Jipi, jipi!
10: Jí!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: s Rádiem Krokodýl.
1: 6 hodin 29 minut k tomu, i dneska si připravte úsměv, i dneska bude snídaně zadarmiko.
2: No a jak se snídalo včera, pojďme si to připomenout.
3: Snídaně jsou za úsměv, jsme na Lesné a tady máme posluchačky. Pěkné ráno.
4: Já jsem Eliška a jdu do školy.
3: A moc jí nechce, co?
4: Ne.
5: Já jsem Hanka a taky jdu do školy teďka.
3: Holky, my vám ten den zvedneme, tady máte snídaně.
4: Děkujeme.
6: Děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní, stalo se mi to poprvé, že jsem dostala snídaní zdarma, moc děkuju, vážím si toho.
7: Potkala jsem krokodýla, dostala jsem dobrou snídaní a jsem z Lesné.
1: I dneska budeme rozdávat snídaně z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal za jeden jediný úsměv.
2: A těšit se můžete v Rejhradě, budeme dneska mimo Brno, tak se těšte, nenechte si to ujít.

0: Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Svitav do Brna už je kolona mezi Milonicemi a Lipůvkou. A na Brněnsku na výjezdu z Neslovic na Ivančice se střetlo osobní auto se zvěří. Dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Lenko, děkujeme. Zpomaluje také doprava na příjezdu k Brnu po D2 a po D1 od Vyškova. Už se to taky kolem Holubic začíná štosovat. Tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl sedmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, kdo je to fotbalista a co dělá.
3: Kopá do míče.
4: A jen to brankář může šahat na míč.
5: Kopají s balónem a snaží se ho kopnout do branky.
6: Fotbalista je na fotbališti a tam hází balónek do brány a musí jenom kopat nohama.
7: Hraje fotbal a třeba jsou Češi proti Slovenčanům.
1: A nebo třeba proti Angličanům.
2: Ano, já jsem se dívala před chviličkou na sestřih toho včerejšího utkání na ten Soufalův vlastňák a já se vlastně vůbec nedivím, když ti přihraje Kane, tak prostě střílíš. Ne?
1: Hele, jako to asistence od Harryho Kane na góla. Jinak ještě jsme úplně totálně bez bodu. Je teda pravda, že v té lize A nemáme vůbec co dělat, protože tam jaksi úplně nepatříme. Ale zas na druhou stranu, ty jako nejsi moc fotbalový fanoušek, nebo asi se na to nedíváš, ne. Ale tak nějak oceňujem nového trenéra španělského, protože ten styl té hry není jenom tupé nakopávání dopředu a ono to nějak dopadne, že spíš hrají po zemi a snaží se i něco vymyslet, což se teda jako myslím.
2: A já jsem
1: líbí.
2: Četla, že doufá, že se to jako všechno ještě jako zlepší.
1: Jo, jasně. Třeba porazíme Anglii 3-0 někdy v příštím životě. Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: 5 minut před 6:45. V Brně máme 9 stupňů, ve Vyškově 5, v Jihlavě 2,5 a ve Žďáru 11. To je poměrně dost velký rozdíl tam na severozápadě od města Brna. Dnešní odpolední teploty, ty se budou pomaličku zvedat, protože bude zamračeno, potom bude polojasno a později skoro jasno nebo úplně jasno. Teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Léčba nádorové buňky nejen poškozuje, ale také mění. A některé změny by se daly využít k účinnějšímu zacílení další terapie. Zjistili to vědci v Brně. Při léčbě chronické lymfocytární leukémie přibývá na povrchu nádorových buněk receptor, na který lze cíleně zamířit pomocí protilátky. Dva doplňky stravy slibující zvýšení sexuální výkonnosti s nepovoleným obsahem látky sildenafil objevila na trhu Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pro některé spotřebitele mohou tyto výrobky představovat zdravotní riziko. Studentských demonstrací se včera ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Střední školy ve Francii zruší ode dneška do pátku část vyučování a tento čas věnují demokratické debatě se studenty. Evropská fotbalová unie UEFA se bude zabývat incidentem z nedělního zápasu Ligy národů mezi Irskem a Izraelem. Po něm si irská strana stěžovala, že jeden z izraelských reprezentantů v poločase plivo na člena jejího realizačního týmu. Obvinění nyní prověří vyšetřovatelé. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
3: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
8: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
1: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
9: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
10: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
11: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jé!
14: Jé!
16: Jipi, jipi!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
17: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: U nás na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl, a proto tenhle týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo.
2: Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, a to každý měsíc celý rok.
1: Pokud někoho znáte, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak napište jeho příběh na www.81pomáha.cz. A pak už uvidíme, komu uděláme radost. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Edward Maja Stereo Love tady u nás na Radiu Krokodýl 2:15 před 7:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimení divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16:30. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v klubu Leitnerova v 16 a v 17 hodin.
1: Radio Krokodýl.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Za půl minuty bude 7, na Krokodýlu jsou připraveny další zprávy. Má je Katka, dobré ráno.
11: Hezké ráno a ve zprávách víc o tom, že kvůli nepozornosti a sluchátkům na uších skončily dvě ženy v Brně málem pod koly sanitky, víc už za chvíli.
0: Po 7. například Ellen Walker. Freddie Mercury. A taky MIG 21.
12: Jak snadné žít.
0: Dopoledne má být zamračeno, odpoledne se má vyjasňovat a večer úplné jasno. Teploty do 24 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Alarmující případ se stal v Brně. Dvě ženy na přechodu v ulici Koliště vstoupily přímo před projíždějící sanitku. Vůz měl přitom zapnuté majáky i sirénu. Podle policie měly ženy na uších sluchátka. Řidič ale včas zpomalil a nikdo se nezranil.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
11: Střední škola Polytechnická v Kyjově dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovala opravu školních budov i stavbu nové dílny nebo modernizaci vybavení.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
11: Krajský soud Brně včera otevřel případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích. Žena na ubytovně zasadila podle obžaloby milenci přes 158 bodných a řezných ran. Obžalovaná Lucie Hrdová u soudu uvedla, že ji k činu navedla imaginární kamarádka. Hrozí až do životí. Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Portugalci vyhráli skupinu B s náskokem 7 bodů. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži.
13: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na plnící se silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
14: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 210. a 207. kilometrem. Na D2 na trase Bratislava-Brno se zdržíte od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav na Brno před odbočkou na Kuřim se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 4 kilometrů. Na silnici 50 z Bučovic do Brna zpomalíte na obchvatu Slavkova a také před Holubicemi. Na silnici 52 z Pohořelic do Brna vázne doprava mezi Rajhradem a Modřicem. Ucpaný je také výjezd z Rajhradu ve směru na Brno. Kolona je na silnici 380, stelnice na Brno na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
15: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině ranní a na Krokodýlu připravujeme soutěž o 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky.
1: Čeká na soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk. Byl jednou jeden král. Měl dva syny a tři dcery. Až mu na to jednoho dne královna přišla.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 9,5 minuty k tomu, pokud nemáte program na páteční večer, my ho pro vás máme, protože soutěžíme o 2 vstupenky do divadla Polka Polívky na představení s názvem Jepe z vršku. Hraje se to v pátek 9. října od 19 hodin.
2: A o tyto vstupenky můžete s námi soutěžit právě teď na lince 603 103 103. Dneska to bude velmi jednoduché, je to naše téma s Tondou.
1: Velké téma. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobré ráno, Jiří.
1: Jiří, jste připraven?
3: Jsem připraven.
1: Je to jednoduchý. Žanek se ptá.
4: Ženegomite, co to znamená nahodit chrupnu?
1: Nahodit chrupnu, co to může být?
3: No jít spát.
4: Nahodit chrupnu, nebo hodit chrupnu, je to stejný jako dát si šlofíka, to znamená zdřímnout si, usnout.
1: Hodil byste chrupnu, kdyby to šlo teďka?
3: Ne, já jsem před chvíli vstával, takže je to pořádku.
1: A kolik tak spíte hodin denně, jestli se můžem zeptat?
3: No, právě že málo.
2: A stačí vám to? 3-4?
1: 4 hodiny?
3: Ne, je to málo.
1: Aha, jo, no, tak jdem nahodit chrupnu. Gratuluji, mějte se hezky.
3: Děkujeme, hezky nám přeji.
2: Taky.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Freddie Mercury na rádiu Krokodýl 18 minut po 7. hodině, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Výrazně teplejší, než je tam teď. Vyškov hlásí 5 stupňů, Velké Meziříčí stupňů 10, Břeclav 7. Odpolední teploty při jasné nebo skoro jasné obloze, ano, teď tam máme zamračeno, se nám vyšplhají až ke 24 stupňům.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Policie řeší potyčku mezi dětmi ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Jedno dítě skončilo v péči záchranářů. Konfliktu, který se stal mimo školu, měly podle policie přihlížet další děti. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Prezident čelí kritice koaličních i opozičních politiků za to, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Kyjevem dnes v noci opět otřásly výbuchy poté, co Moskva zahájila další masivní raketový a dronový útok. Svědci mluví o desítce explozí a úřady mimo jiné o zasažených skladech. Nejnovější údery přišly v den, kdy slaví 74. narozeniny ruský prezident Putin. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Vlastní gól dal Vladimír Coufal a poté dvakrát skóroval anglický rekordman kapitán Harry Kane. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
2: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
2: Radio Krokodýl.
9: Krokodýlí zvuky pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
10: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
11: Vážně?
10: Jasně, dej na mě.
12: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
13: Rádio Krokodýl.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie.

0: Jste v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
1: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
2: To můžu.
0: Chlebíčkový ráj.
3: Nebeská pochoutky, prochuťové buňky.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
7: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
8: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jé!
9: Jé!
10: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl.
13: Vaše nejvěrnější rádio.
12: Stále s vámi.

0: Reprezentační fotbalisté nám včera radost neudělali, tak doufujeme, že nám udělá radost Kometa teď v neděli, kdy bude hrát doma od 5 hodin proti Plzni.
1: Je to tak, ale už zítra samozřejmě bude mít na programu další zápas, ne ovšem doma, ale na Spartě od 18.30, ale na ty nedělní doufejme vydřené body v náš prospěch. Máme pro vás lístky právě teď, tak volejte studio 603 103 103 a zafanděte.
0: Kdo pak je na krokodýlu na telefonu? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Žaneta.
0: Žanetko, dobrý den, jedete do práce?
2: Ano, přesně tak, jdu do práce.
0: A sedíte sama v autě?
2: Ano, sedím v autě.
0: To budete krásně řvát, když vás nikdo neslyší. Ukažte nám, jak budete fandit.
2: Kometa, do toho, Kometa, dáme go.
0: A kdyby bylo léto a stala jste na křižovatce u zastávky, to byste asi tak nepozbuzovala, víte?
2: No to asi ne, no.
1: My jsme vás pak tady měli v policejní svodce možná.
0: S kým půjdete na hokej teďka v neděli?
2: Já myslím, že půjde určitě s tím. Ten bude nadšenej.
0: Mm-hmm. A kdo ho doprovodí?
2: Asi dědeček a možná tatínek a brácha.
0: Uvidíme. Jo, takhle. Dobře. No. Tak vstupenky jsou vaše, my gratulujeme.
1: Blahopřejeme.
2: Výborně, moc děkuju.
0: Mějte se moc hezky. Naschranou.
1: Hezké ráno.
2: Naschranou.
3: Krokodýl fandí brněnské koledě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Minuto a půl po půl osmé, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 210. a 207. kilometrem. Na D2 na trase Bratislava-Brno se zdržíte od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav na Brno před odbočkou na Kuřim se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 4 kilometrů. Na silnici 50 z Bučovic do Brna zpomalíte na obchvatu Slavkova a také před Holubicemi. Na silnici 52 z Pohořelic do Brna vázne doprava mezi Rajhradem a Mudřicí. Ucpaný je také výjezd z Rajhradu ve směru na Brno. Kolona je na silnici 380 z Telnice na Brno na příjezdu do Tuřan.
0: Kolona se prodlužuje na D1 jak ve směru od Vyškova, tak ve směru od Prahy. A máme tady nehodu mezi Chutčicemi a Moravskými Kněžnicemi, kde se srazila dvě osobní auta se srnou. Vozovka je průjezdná kyvadlově. Šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmé, otázka na děti.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, kdo je to rebel.
3: Rebel je jako vodní žeberka a ona plave pěkně. Rebel to je takový pán, který žije v moři, ale vzal si ženu hřebeničku, co říkala Anička, a ten pán miluje tu ženu. To je takový pták, který byl v téhle, v takové pohádce.
1: A pak se taky můžeme zeptat pana Nárožného, kdo je to rebel?
4: Je to rebel! Při zatýkání 3 vojáky těžce zranil, 2 zhmoždil a 1 zesměšnil.
2: Tady je vidět, že tu Thálii si prostě zasloužil, že jo, za celoživotní mistrovství.
1: Přesně tak.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: 4,5 minuty a bude 7:45 na Krokodýlu. Teď mrkneme, jak to vypadá s počasím. Ve Vyškově mají necelých 6 stupňů, v Brně máme 10, ve Znojmě 11, v Břeclavi 7,5, v Jihlavě 2,5 a v Žďaru nad Sázavou 11,5 stupně. Dopoledne bude zataženo, pak se bude vyjasňovat a večer možná bude i úplně jasno a teploty až 24 stupňů. Teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Restaurátoři vracejí téměř 300 let starému sloupu Nejsvětější Trojice na Zelném trhu v Brně původní podobu. Kvůli pracím zůstane zhruba 2 měsíce částečně zakrytý lešením. Kandidáti na senátory i místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Se státními poctami se včera Slovensko rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Smutečního obřadu se zúčastnili nejen příbuzní, ale také kolegové, ministři, generální prokurátor a věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Jako pravděpodobný hostitel vypadá Rwanda. Podle nepotvrzených informací už byla dohoda uzavřena. Tolik přehled zpráv, pěkné ráno.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
5: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
8: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
9: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
10: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let a k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
11: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
15: Děkujeme vám.
16: No vám i tobě. A taky tobě.
17: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dámy a pánové, Blbec nakonec.
1: Za 7 minut bude 8, dobré ráno přejem.
2: Hezké ráno a víme, že kuriozní incident zastavil včera odpoledne provoz na tramvajové trati u zastávky Vsetínská v Brně. Řidič totiž najel autem přímo do kolejiště a protože se z místa nedokázal dostat sám, tak ho vyprostit museli hasiči s pomocí jeřábu. Tramvaje na linkách 7 a 8 tak kvůli tomu jezdili desítky minut odklonem. Tak pokud se vás včera tahle dopravní komplikace v Brně dotkla, víte, komu poděkovat.
1: Jak se tam dostali, Žišo?
2: Tak to se mě neptej.
1: Aha, dobře. Tak přejeme šťastnou cestu. Dobré ráno.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Ice of Base Lucky Love na rádiu Krokodýl přesně 4 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
6: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
5: A kde to najdu?
6: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
5: A nemáš nějakou slevičku?
6: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jé!
14: Jé!
15: Jipi, jipi!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
0: Tři čtvrtě minuta schází do 8 hodiny ranní, budou zprávy. Maje Katka, dobré ráno.
17: Pěkné ráno, zájem o aplikační místnost pro závislé v Brně roste, víc už za chvíli.
0: Co po 8? Leony. Rembrandt. A také třeba Eva Farna. A já řeknu, co má se stát, alespoň co se týče počasí. V centru Brna v téhle chvíli máme, pokud se dobře dívám, 10 stupňů. Vyškov hlásí 5,5, Jihlava 2,5, Břeclav 7,5, Znojmo tam je nejteplej, tam je 11 stupňů. Odpolední teploty, až se nám úplně vyjasní, budou až ke 24 stupňům.
18: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
17: Přeji pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
17: Zájem o mobilní aplikační místnost v Brně se za první 3 roky jejího fungování zvyšoval. Službu v roce 2023 spustila společnost Podané ruce. Závislí lidé si tam mohou aplikovat drogu pod dohledem sociálních pracovníků a zdravotníka.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
17: Znojmo otevřelo velké parkoviště na místě bývalého autobusového nádraží poblíž vlakové stanice. Nabídne 89 parkovacích míst a 5 dalších pro držitele průkazů ZTP. Zatím je otevřené zhruba z poloviny. Kompletně bude dostupné za 2 týdny.
1: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
17: Jevíčko investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Český hokejový útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
16: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, slovo má Lenka, je toho dost.
19: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 214. a 207. kilometrem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne doprava mezi 178. a 183. kilometrem. D2 na trase Bratislava Brno je kolona od 8. kilometru. Na silnici 52 z Pohořelic do Brna pojedete pomalu mezi Rajhradem a Modřicemi. Na silnici 43 ze Svitav na Brno se klasicky zdržíte mezi Milonicemi a Lipůvkou. Na silnici 50 z Bučovic do Brna zpomalíte před Holubicemi. Kolona je na silnici 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Na Brněnsku mezi Chudčicemi a Moravskými Knínicemi se srazila dvě osobní auta se Srnou. A v Brně řidiči popojíždějí v Knínické ulici ve směru do centra nebo na okruhu v Žabovřeské ulici ve směru na Výstaviště. Kolony jsou také na okruhu ve Svatoplukově a v Gajdošově v obou směrech. V Brně Vinohradech je také ucpaná křižovatka u Jarošická a a podobná situace je na Zvonařce ve směru do centra před Dornichem. Tady je kolona už od Ostravské. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, aby toho nebylo málo, tak třeba ještě na křižovatce ulic Veslařská Knínická stojí porouchaný kamion. I tam se zdržíte o to víc.
16: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
2: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: že by příprava na vánoční dárky s touto částkou?
1: Tak to by byl Ježíšek docela jako štědrej. 124 tisíc a 50 korun k tomu, tolik vám nabídneme už za pár minut za náš krokodýlí zvuk, tak se nás držte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Oznámení na vrátnici vysokoškolských kolejí. Prosíme studenty, aby z okna nevyhazovali odpadky. Malé děti je potom sbírají a nafukují.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Co má se stát, se stane. Jednou třeba padne ten zvuk.
2: A třeba právě teď, kdy můžete volat Studio 603 103 103 a máme tady 124 050 korun.
1: Kdo pak je první krokodýl? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo tam?
3: Tady Milan.
1: Milane, můžeme se zeptat, co právě děláte? Vy jste takový, jako že jsme vás při něčem přistihli.
3: Já jsem volal úplně poprvé v životě.
1: Hezky.
3: A odkud... Ale to vyšlo.
1: Vyšlo to. A odkud nám voláte?
3: Z Hrušovan u Brna.
1: Jo, jste v autě?
3: A teď jsem v autě do práce, jo.
1: Dobrý. Tak, ten zvuk už jste asi někdy slyšel, vidíte?
3: Jo, to jo.
1: No, tak co to podle vás je?
3: Myslím si, že to je mačkání petlahve pákovým lisem.
1: Rozumíme naprosto přesně, jdem to udělat. Aby se toho vešlo víc do toho odpaďáku.
3: No, přesně.
1: Co říká arbitr?
3: Dvakrát to má třikrát.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Říká, že to bohužel trefa vedle, ale to nevadí, klidně nám zase zavolejte.
1: Mějte se moc hezky, někdy příště. Naschranou.
3: Díky, naschranou.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Lawrence, I'll be there for you na Krokodýlu 18 minut po 8 hodině, než jsem vrhnem na počasí, tak něco málo z dopravy. Teď přišla do aplikace informace o celkem komplikované situaci na ulici Kněnická, kdy se odbočuje do Veslařské. Navíc tam teďka ještě k tomu přijel nákladák, který bude vykládat auta, takže kolona je, pokud jdete z města ve směru do Bystrce, tak ta už začíná na Žabovřeské a pokud jedete jako od Kalkolského tunelu a pokud jdete od Pisárek, tak už budete stát nahoře na mostě. Je to fakt velmi napínavé. Co tedy to počasí? V Brně máme 10 stupňů, ve Vyškově 5, v Těšnově 11, v Jihlavě 2,5. Zatím máme zamračeno, vypadá to na déšť, jak říkala Katka.
1: Ano, vypadá, já doufám, že nebude.
0: Ne, žádné mraky dešťové se neblíží. Mělo by se vyjasňovat, odpoledne má být až úplně jasno a teploty až 24 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Léčba nádorové buňky nejen poškozuje, ale také mění a některé změny by se daly využít k účinnějšímu zacílení další terapie. Zjistili to vědci v Brně. Při léčbě chronické lymfocytární leukémie přibývá na povrchu nádorových buněk receptor, na který lze cíleně zamířit pomocí protilátky. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo videopodcast, který se věnuje dopravním nehodám. Představuje skutečné příběhy lidí, které doplňují komentáře odborníků z nejrůznějších oblastí. Má fungovat jako prevence dopravních nehod. Američanka Krista Pajková, která minulý týden v Tennessee přežila popravu smrtící injekcí a skončila v nemocnici, je podle právníků při vědomí a komunikuje. Ženu odsoudili k trestu smrti za brutální vraždu spolužečky v roce 1995. Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa ve skupině a účasti v baráži. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
2: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
7: Autonova Brno, na ulici Masná, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
8: Rádio Krokodýl.
9: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
10: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V
8: Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte

0: Vy to zvládnete.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: a jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Minutu po půl deváté se pojďme poslechnout, kde se dneska rozdávala snídaně a jak vám tam chutnalo.
2: Snídaně za úsměv, Rajhrad a jsou to snídaně i do auta. Pěkné ráno.
3: Také přeji pěkné ráno, zrovna jedu do školy a dostal jsem tady snídaní do auta od Rádia Krokodýl a příjemnilo mi to den.
2: A paní je taky spokojená, řidička.
4: Paní je moc spokojená, taky dostala snídaní, děkuji pěkně.
2: Snídaně za úsměv a tady paní jde z práce z noční.
5: Dobrý den, poslouchala jsem vás celou noc jako zvukovou kulisu a měla jsem hezkou službu.
6: No my připomínáme, že každé všední ráno rozdáváme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Stačí se hezky usmát, tak jako třeba zítra, kdy se bude snídat s krokodýlem v Brně na Mendláku, tak se stavte.

0: Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 214. a 207. kilometrem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne doprava mezi 178. a 183. kilometrem. Na D2 na trase Bratislava Brno je kolona od 8. kilometru. Na silnici 52 z Pohořelic do Brna pojedete pomalu mezi Rajhradem a Modřicemi. Na silnici 43 ze Svitav na Brno se klasicky zdržíte mezi Milonicemi a Lipůvkou. Na silnici 50 z Bučovic do Brna zpomalíte před Holubicemi. Kolona je na silnici 380 silnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Na Brněnsku mezi Chudčicemi a Moravskými Knínicemi se srazila dvě osobní auta se Srnou. A v Brně řidiči popojíždějí v Knínské ulici ve směru do centra nebo na okruhu v Žabovřeské ulici ve směru na Výstaviště. Kolony jsou také na okruhu ve Svatoplukově a v Gajdošově v obou směrech. V Brně Vinohradech je také ucpaná křižovatka u Žarošická a Jedovnická a podobná situace je na Zvonařce ve směru do centra před Dornichem. Tady je kolona už od Ostravské.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, kdo je to romantik.
3: Romantik chodí na obědy. Že romantik nikam pozve nikoho. Se pozve na kouhouku na večeři. Romantik chodí na kafe.
1: Že to mají spojený s jídlem a s pitím?
2: Láska prochází žaludkem.
1: To je pravda.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava.

0: 4,5 minuty před 8:45 meteostanice na Lesné hlásí 14 stupňů. Ve Vyškově je 9, v Břeclavi 10, ve Znojmě 11,5, ve Žďáru nad Sázavou skoro 12 stupňů. Máme tam zatím zamračeno, bude se nám ale vyjasňovat a později odpoledne by mělo být skoro jasno nebo úplně jasno a teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Policie řeší potyčku mezi dětmi ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Jedno dítě skončilo v péči záchranářů. Konfliktu, který se stal mimo školu, měly podle policie přihlížet další děti. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku. Prezident čelí kritice koaličních i opozičních politiků za to, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Pardon. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedl to včera podle médií premiér země. Podle něj se jedno plavidlo potopilo a posádka je nezvěstná, druhou loď zachvátil požár. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Ukrajina z útoku obvinila Rusko. Karolína Muchová porazila na tenisovém turnaji v Pekingu bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakaovou 7-5, 1-6, 7-6 a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na krajanku Nikolu Bartuňkovou, která zdolala Rakušanku Krauzovou. Vypadla naopak loňská finalistka Linda Nosková. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
8: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
9: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
10: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
11: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
12: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
14: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
15: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
14: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
16: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
19: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 8 minut bude 9 a zase ten alkohol.
2: Zase.
1: Pořád, furt.
2: Podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
3: Krásné dobré ráno všem posluchačům. Hned první říjnový večer zaměstnala policisty nehoda na Brněnsku. Řidič osobního vozidla nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do motorkáře. Zraněný muž skončil v péči zdravotníků, kteří jej přivezli do nemocnice. Při vyšetřování nehody vyšlo najevo, že řidič osobního auta usedl za volant pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška ukázala hodnotu přes 2,5 promile. Podobný případ řešili policisté začátkem tohoto týdne také na Blanensku. Krátce po 22. hodině tam řidič nezvládl průjet zatáčkou. Dostal smyk a s vozidlem se převrátil přes střechu. I tentokrát se hrál svou roli alkohol. Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,64 promile. Oba řidiči na místě přišli o řidičské průkazy a nyní se budou zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky. Přeji hezký den a naslyšenou příště.
1: Děkujeme.
2: Tolik policejní mluvčí Petra Hrůzová. Přejme hezkou středu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 124 000 korun.

0: A větší hej, bratr, hej, sestra, hej, všichni, tady je Krokodýl. 2 minuty a bude 9 hezké dopoledne.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimini divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v klubu Leitnerova v 16 a v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
5: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Billa Clubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Billa, to dobré začíná u nás.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Bude 9 hodin a vy jste s Rádiem Krokodýl i dnes ve středu 7. října ze studia Krokodýla. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
9: A Tonda Kala, krásný středeční den. Kvůli nepozornosti a sluchátkům na uších skončily dvě ženy v Brně málem pod koli sanitky, víc už za chvíli.
0: Po 9. budou 90. jako Puff Daddy. Nana Lonely. A taky Prince Ital Joya Marky Mark United. Venku máme zamračeno, ale mraky budou ubývat, večer má být až skoro jasno a teploty až 24 stupňů.
10: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Alarmující případ se stal v Brně. Dvě ženy na přechodu v ulici Koliště vstoupily přímo před projíždějící sanitku. Vůz měl přitom zapnuté majáky i sirénu. Podle policie měly ženy na uších sluchátka. Řidič ale včas zpomalil a nikdo se nezranil.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
9: Střední škola Polytechnická v Kyjově dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovala opravu školních budov i stavbu nové dílny nebo modernizaci vybavení.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
9: Krajský soud v Brně včera otevřel případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích. Žena na ubytovně zasadila podle obžaloby milenci přes 158 bodných a řezných ran. Obžalovaná Lucie Herdová u soudu uvedla, že ji k činu navedla imaginární kamarádka. Teď jí hrozí až do životí. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Vlastní gól dal Vladimír Coufal a poté dvakrát skóroval anglický rekordman kapitán Harry Kane.
11: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice vyrazíme společně s Lenkou.
12: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na trase Bratislava Brno se zdržíte od 8. kilometru. Na silnici 52 z Pohořelic do Brna pojedete pomalu mezi Rajhradem a Modřicemi. Na silnici 43 ze Svitav na Brno se klasicky zdržíte mezi Milonicemi a Lipůvkou. A v Brně řidiči popojíždějí v Měnické ulici ve směru do centra. Podobná situace je na Zvonařce ve směru do centra před Dornichem. Ucpaná je Heřpická do centra už od Jihlavské a vázne doprava na Vídeňské ve směru do centra před Poříčím. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
8: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
3: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
13: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Po deváté jsou na Krokodilu připraveny devadesátky. V 9 hit vašeho života a taky lístky na Kometu.
1: Tak si to užijte a Justýna nám přejme všechno nejlepší k svátku.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zvoní telefon, zdvihne jej Karlík a z telefonu se ozve: prosil bych hlavu rodiny. A jakou? Titulární nebo faktickou?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 16 minut tomu, pojďme se podívat do mailové schránky program@krokodil.cz. Dobrý den, zahrajte prosím 90kovou pecku, která zněla v hitparádách v roce 93 a hraje se dodnes. Trsalo se na ní na vesnických zábavách a trsá se dodnes i na koncertech kapely Premiér. Jde o legendární písničku Hrobař. Každý, kdo ji zná, se jistě rozvlní. Zdraví vás Jarmila. Já musím říct, tuhle písničku jsem si jednou poslouchal tak, až mě to jako nebylo milo. Jel jsem autobusem ze Zlína do Brna, jeli jsme přes Střílky, kde byla 3/4 hodiny přestávka. Řidič odevřel a na té zastávce tam byly slečny a na kazetě měli tuhle písničku, kterou jsem 3/4 hodiny poslouchal pořád dokola. Tak si jdeme dát vzpomínku na naše mladistvé léta. Premiér a Hrobař.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho

0: Nevím, milí krokodýlové, jestli už máte plán na neděli, teď 11. října, takhle v podvečer, kolem páté, co budete dělat, ale teď možná ty plány někomu změníme, protože tady mám dvě vstupenky na domácí utkání Komety z Plzní, bude se hrát v neděli od 17 hodin. Telefon, ten je stále stejný, 600 303 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Nazdar Aleši, jak jsi na tom s hokejem?
1: No, máme rád Kometu a hokej taky celkově.
0: Budeme hrát z Plzní, víš, kolikátá je? Jen tak mimo soutěž.
1: Tak já nevím, šestá, pátá.
0: No, jsou sedmí, mají 11 bodů, Kometa má 8, ale má zase o zápas míň. Ono zatím tam je to takové rozhozené. Když chodíš na hokej, s kým chodíš?
1: No, se synama chodím. A já někdy i s manželkou.
0: Jo, takhle, hezký. Tak prosím tě, ukaž, jak budeš fandit a dva lupeny jsou tvoje.
1: Tak taková nezvyklá, no. Takový nezvyklý fandění.
0: No.
1: Kometáci, do toho nebojte se ničeho. Jsou to jenom červy, patří do konzervy. Kometa, ole!
0: To je hezký. Jinak, jak jsem se díval, tak normálně jdou se na ty stupenky na sezení, kdyby někdo chtěl, tak jako třeba, kdybys to chtěl jako doplnit, to záleží na tobě. Každopádně ty máš dvě vstupenky. Gratulace k tomu.
1: Perfektní, děkuju.
2: Krokodýl fandí v brněnské Kometě.
3: Stop si snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
5: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
6: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
9: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
3: Radio Krokodýl.
10: Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora

0: pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
1: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
12: Promění.
11: A v novou sukínku?
12: Promění.
11: A v paraplíčko?
12: Promění.
11: I na obal pro pastelky?
12: I v obal.
11: A v baťůžek?
12: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
13: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
11: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
12: Běž už.
13: Více na cestaodpadu.cz.
14: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: House Riska Vanessa May a Destiny za námi. Před námi teď hádání hitu v jedné sekundě. O co soutěžíme? Mám tady pro vás dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení s názvem Je pes v vršku. Bude se to hrát teď v pátek 9. října od 19 hodin. 603 103 103, to je telefon sem k nám, na který můžete volat, pokud chcete vyhrát ty vstupenky. Tím pádem ještě předtím, ale taky uhodnout ten hit v jedné sekundě. Dneska zní takto.
3: 3, 2, 1, go!
2: Taková kytara. Jako začátek. Pak to bude pokračovat. Písnička z roku 2014. Má to něco společného s jedním městem. To bych možná tak trošku napověděl. 603 103 103, to je telefon sem k nám. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, tady Jirka.
2: Nazdar Jiří, poznal jsi?
4: Ježezra.
2: A to město?
4: Tak se vzpomenu.
2: Uhodl jsi, je to George Ezra a to město se jmenuje Budapešť, tak se ta písnička totiž jmenuje. Kdy jsi byl naposledy v Budapešti?
4: Ještě nikdy.
2: Nikdy? Já jsem tam byl před pár lety, moc dobré, když to člověk naplánuje. Prosím tě, jdeš v pátek k Bolkovi do divadla, vyhrál si dva lupeny. Gratulace.
4: Super, děkuji.
2: Měj se, zatím, ahoj.
4: Ahoj.
2: A jako vždy hit v jedné sekundě dáváme celý. George Ezra a Budapešť. Hezké dopoledne.

0: George Ezra, Budapešť, dnešní hit v jedné sekundě. Jirka uhodl na první pokus. Vrátíme se do 90. let s muzikou. Do desáté bude Aqua. Tichá dohoda. A taky třeba Robbie Williams. Justiny jsou dneska středem dění, protože holky slaví svátek. Tak Krokodýl gratuluje.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
2: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
8: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
9: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
7: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Šilingrák slaví 30 let a k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Šilingrák. Tak to slaví úspěšní.
10: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
14: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9 na Rádiu Krokodýl.

0: Robbie Williams nám uzavřel 90 po 9 na Rock Clubu. Uzavřel proto, protože bude 10 za 2 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to bude Shakira, Michael Jackson a taky Činasky.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska se budeme užívat opět sluníčka, odpoledne má být úplně jasno, teploty do 23. Zítra taky 23, ale s deštěm a v pátek už to bude. Taky s deštěm, ale s nižšími teplotami, maximálně do 15 stupňů.
7: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Masarykův onkologický ústav zve všechny hospitalizované i ambulantní pacienty, jejich rodinné příslušníky i zaměstnance na pravidelnou kanisterapii. Koná se každý čtvrtek od 11 do 12 hodin v informačním a edukačním centru v prvním patře vstupního pavilonu. Kanisterapie pomáhá zlepšovat psychickou pohodu a přináší radost, uvolnění a příjemné chvíle při pobytu v nemocnici. Zatímco u nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne okolo 45 korun a nafta okolo 47, v sousedním Polsku jsou pohonné hmoty po víkendovém zavedení vládního opatření výrazně levnější. Češi z příhraničí si toho všimli a berou tamní pumpy útokem. Na jedné nádrži totiž ušetří i několik stovek korun. Izraelci si dnes připomínají třetí výročí útoků palestinské teroristické skupiny Hamas a jejich spojenců na Izrael ze 7. října 2023, po kterých Izrael spustil válku v pásmu Gazy, kde navzdory zhruba rok trvajícímu příměří nadále panuje zoufalá situace. Po celém Izraeli se dnes konají vzpomínkové akce. Letos to bude 3 týdny před izraelskými volbami. Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech 3 gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Hvězdný fotbalista v přípravném utkání v Buenos Aires na první 2 branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty.
9: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme zkontrolovat silnice, jak to tam vypadá aktuálně, tak to nám teď prozradí Lenka.
10: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomalíte nejdříve mezi 211 a 207 km a pak mezi 201 a 196 km. Na D2 na trase Bratislava Brno zpomaluje doprava v nárazových kolonách od 11. kilometru. V Brně je kolona na okruhu v Žabovřeské ulici ve stíru na výstaviště od sjezdu z Kníničské až do Pisárecké. Stále je hodně ucpaná zvonařka ve směru do centra od Ostravské až k Dornichu. Kolona je také v Herštické do centra před Poříčím a zdržíte se také na Vídeňské do centra nebo v Bauerově ve směru na Židejnice. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
2: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu Krokodýl.
11: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3,5 minuty po 10. hodině. I dneska po ránu jsme rozdávali snídaní. Bylo to mimo Brno, jak chutnalo, prozradím během chvíle. A zároveň také, kde se na tu snídaní za úsměv můžete těšit zítra. Tady je Krokodýl, pěkné dopoledne. Rádio Krokodýl.
1: Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk. Jedou dva Moraváci lodí do Ameriky. Jakmile vyplují, připíná si Karel na hruď velkou jedničku. Na co to máš? To jsi neslyšel, že při námořních neštěstích zahyne každý druhý pasažér?

0: a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Ano, a také dnes se snídalo s Krokodýlem v ulicích. Tentokrát jsme zamířili až do Rajhradu.
2: Snídaně za úsměv, Rajhrad, a jsou to snídaně i do auta. Pěkné ráno.
3: Také přeji pěkné ráno, zrovna jedu do školy a dostal jsem tady snídaní do auta od Rádia Krokodýl a zpříjemnilo mi to den.
2: A paní je taky spokojená, řidička.
4: Paní je moc spokojená, taky dostala snídaní, děkuji pěkně.
2: Snídaně za úsměv a tady paní jde z práce z noční.
5: Dobrý den. Poslouchala jsem vás celou noc jako zvukovou kulisu a měla jsem hezkou službu.
1: Tak to jsme rádi. Takové bylo dnešní snídání s Krokodýlem. No a připomínám, že každé všední ráno pro vás máme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. A to za pouhý úsměv. Zítra se na vás budeme těšit v Brně. Krokohlídka bude na Mendláku, tak si to nenechte ujít.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real

0: se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
3: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
4: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
8: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
9: Je dobré mít se kam vracet.
10: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud chcete ušetřit za dnešní oběd a ještě si dobře pochutnat, vybíráme restaurant Havana, kde se za pouhých 119 korun dobře najíte a můžete si dát koprovou polévku s vejcem a k tomu vídeňský hovězí guláš a houskový knedlík. Tak jestli dneska vyrazíte, nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl, a tak tento týden opět nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, každý měsíc celý rok. Znáte někomu, komu by jedna z 12 klimatizací skutečně pomohla, tak napište jeho příběh na adresu www.81pomáha.cz. Neváhejte a ozvěte se třeba právě hned teď.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
1: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: nádherná písnička Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper tady u nás na Krokodýlu před 11. hodinou. Krásné dopoledne vám přijí Katka a Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, Muzeum města Brna připravilo prohlídky v Hantecu, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půjde nás z Krokodýla Ava Max. Taky budou Liquido. A dáme si Cizí zeď. Je přesně 11 hodin.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Během dne se nám bude čím dál víc vyjasňovat, později odpoledne a večer má být většinou jasno a teploty tak jako včera až kolem 24.
12: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Muzeum města Brna se stalo správcem nehmotného statku brněnský Hantec a proto připravilo speciální prohlídky Špilberku přímo v Hantecu. Průvodce vás vezme na příběh hradu a odvypráví ho tak, jak se mluví ve štatlu. Prohlídky se konají tuto sobotu a poté 24. října vždy v 15.30 a v 17 hodin. Sraz je na malém nádvoří hradu Špilberku. Rodiče a učitelé si podle aktuálního průzkumu moc nerozumí. Na obtížnou komunikaci i nevhodné chování si stěžuje 39% učitelů. Část rodičů prý své dítě brání za každou cenu a učitelská rozhodnutí zpochybňuje. Dohadování se s rodiči tak bývá pro učitele jednou z nejtěžších částí jejich práce. Podle expertů mohou vyhrocené konflikty s rodiči vést u pedagogů k syndromu vyhoření. Pozlacená socha nahého amerického prezidenta Donalda Trumpa je od začátku týdne vystavena v budově Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Dílo zvané Oranžový mor nebo také Král nespravedlnosti bude na místě k vidění do čtvrtka. Šéf Bílého domu se k tomu zatím nijak nevyjádřil. Útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body za 2 góly a 2 asistence, pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. V NHL nazbíral 4 body v jednom zápasu poprvé od ledna letošního roku, kdy 2 góly a 3 nahrávkami rozhodl duel proti San Jose.
13: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne i vám, milí řidiči. Co se děje na silnicích, prozradí Lenka.
14: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 5. kilometru. V Brně se zdržíte v obou směrech na Zvonařce před Dornichem. Na silnici 23 Střebíče do Brna vás pomalí v obou směrech omezení u Vladislavy. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi blokuje provoz porouchané nákladní auto, doprava tam zpomaluje. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: minuty po 11. Krásné středeční dopoledne vám přeje Katka Horáková. Před námi krokodýl cestovatel, který se bude věnovat Africe. Podrobnosti už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Babi, jak jsi přijela? Vlakem, jako vždycky. Vidíš, tati, a ty si říkal, že ji přinesli všichni čerti.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu s vámi budeme už velmi brzy sdílet cestu sportovce, cestovatele Jakuba Žáka, který nás vezme až do Afriky. No a proč tam má namířeno, tak to vám prozradí tady u nás na Krokodýlu právě teď.
2: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo z Rwandy.
1: No, projekt Afrika a extrémní výzva Jakuba Žáka startuje už zítra a právě s Jakubem budeme ve spojení a jeho cestu po Africe sledovat. Tak se držte krokodýla.
0: Stop si snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
10: Rádio Krokodýl. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
14: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
15: Tati, co je to hybrid?
16: To je auto.
15: A co je to superhybrid?
16: To je Chery.
17: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
18: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
19: Více na cherrymotor.cz.
20: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
21: Kolik budu za lék doplácet?

0: Den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A na Krokodýlu víme, co se právě teď děje v Brně. V ulicích je naše krokohlídka a slovo má kolega Jirka Wiener.
2: Krokohlídka je dneska v terénu. Přátelé, nacházíme se v teplárnách Brno, přímo na lokalitě Červený mlýn v Králově Poli. No a my tady máme taky generálního ředitele tepláren Brno. Je tady pan Petr Fajmon, kterého zdravíme. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak, co se tady dneska stalo a co Brňané již brzy budou moci používat?
3: Že dneska je to velká věc pro všechny Brňáky a elektromobilisty v městě Brně, protože otevíráme nový nabíjecí hub na provoze Červený mlýn, který nabídne unikátní rychlost, výbornou cenu a zároveň největší pohodlí v České republice.
2: Pojďme si říct taky o tom pohodlí, protože kromě toho, že můžete rychlostí nabít to auto, za jak dlouho se dá nabít?
3: My zde máme připraveno několik rychlodobíjecích stanic, ty naše nejrychlejší umí až 350 kW, takže auta, které to umí, umíme dobít do 20 minut.
2: Rychlost, ano, a mezi tím si tady můžete dát vlastně kávu, protože máme tady i budovu, která je speciální k tomu.
3: Ta budova je speciální pro všechny zákazníky, kteří využijou dobíjení. Máme k dispozici salonek, který vypadá jak na letišti. Je zde k dispozici sociální zázemí, káva, voda, tak aby všichni zákazníci, kteří dobíjí, mohli si tady pohodlně vyřídit, co potřebují.
2: To je tip pro vás, krokodýláci. Teplárny Brno dnes představili nový dobíjecí hub pro elektromobily na Červeném mlýně v Králově Poli.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin, 41 minut a teď voláte Studio Krokodýla 603 103 103 šance vyhrát 124 100 korun k tomu. Kdo byl nejrychlejší, hezké dopoledne, krokodýl Katka, kdo tam?
2: Dobrý den, Petr.
1: Petře, já vás zdravím, přeju krásnou středu a budu držet pěsti, tohle je náš zvuk. A zajímá mě, s jakým typem voláte?
2: Můj typ je oblečení spodního prádla dámského.
1: Takže takhle, oblečení dám. Jsem ráda, že je to oblečení a ne naopak.
2: Ano.
1: A uvidíme, co na to arbitr. Tak není to oblečení dámského spodního prádla.
2: Dobře.
1: Tak se mějte hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Na krokodýlu navyšujeme náš bank do příštího soutěžního kola.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
12: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
13: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
14: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
15: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krevic tady u nás na Krokodýlu dospívá lehce před 12. Krásné poledne vám přeje Katka, se mnou už je taky připravená Petra s dalšími zprávami.
1: Hezké poledne, na zeleném trhu probíhá oprava barokního sousoší, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
2: Rádio Krokodýl.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
2: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 12. hodině na Krokodýl Meja. Dáme si The Colors. A nebo kapelu Lucie. Za minutu a čtvrt bude přesně 12.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Sluníčko nám dnes ještě bude přát. Později odpoledne a večer má být většinou jasno, teploty až kolem 24.
9: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Barokní sousoší, které tvoří sloup Nejsvětější Trojice a sochy dvou brněnských patronů, svatého Primitiva a svatého Konstantina, zdobí zelený trh už od 18. století. Naposledy se mu restaurátoři věnovali zhruba před 10 lety. Teď se dočkal další údržby. Práce by měly být hotové do konce listopadu. Město za ně zaplatí přes 300 tisíc korun.
2: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
1: Jaderná elektrárna Dukovany dnes ověřuje funkčnost svých areálových sirén se speciálním kolísavým tónem. Kvůli značnému akustickému dosahu může být signál slyšitelný i v okolních obcích. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po své popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee přežila a skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. 50-letá žena byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky, kterou spáchala jako 18-letá. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Venku nám právě teď probíhá pravidelná zkouška sirén jako každou první středu v měsíci. No a taky bouráme, přátelé, kde si tedy dát pozor. V Brně máme nehodu v ulici Milady Horákové. No a pozor taky na D1 na 171. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Tady pozor na odstavené nepojízdné osobní auto Ukrajinice. A na D2 na 3. kilometru ve směru na Brno se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Tak opatrně, šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
10: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
12: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: jsou 2 minuty po 12. hodině.
1: Dvě minuty. Už to dohoukalo, už to dohoukalo. Přesně 2 minuty houkaly sirény. Tak zkouška sirén, no.
0: A startuje šťastný chlap, jsi taky šťastný, Jirko?
1: Jo, já myslím, že jsme všichni relativně šťastní.
0: Hlavně jsme zdraví, že?
1: Právě. No.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Přišla na rande o hodinu později a on se rozčiluje. Stojím tu přes hodinu a vypadám jako blbec. Snad mi nechceš říct, že za to, jak vypadáš, můžu já.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása, tváří se tak roztomile zvlášť, když se mi rejpe vždy.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Jedna kočka od Pokáče. Krokodýl.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Teď už vyrážíme přímo do školky v Řečkovicích. No a těch nejmenších se ptáme, proč používají rodiče ústní vodu?
3: Proto, aby měli zdravé dásně a zuby. Aby neměli ještě pana Kaza.
4: Protože potom by nemohli třeba se napít.
5: Oni by umřeli žízní.
6: Aby byli zdraví, ale oni chutnou jako sůl.
1: No jo, proč používají rodiče ústní vodu? Na to jsme se ptali naší Zlatíček Krokodýl.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: Máte chuť na dobré snídaně? Máme je pro vás.
2: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
11: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
2: Rádio Krokodýl. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
13: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
12: A kde to najdu?
13: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
12: A nemáš nějakou slevičku?
13: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
17: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
18: Viděl jsi to?
19: A co, jako?
18: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
19: No má bejt.
18: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
19: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
18: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
19: Radši dopij a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
20: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cesta odpadu.cz.
0: tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
21: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je Chytrárt?
21: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
22: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
24: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
25: Je dobré si pomáhat.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlo věříme, že pomáhat má smysl. Krokodýláci, společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život. No a pokud víte o někom, komu klimatizace pomůže, tak napište na 81pomáha.cz. Tento týden nedělíme někomu klimatizaci.
2: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
3: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
4: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
3: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
4: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Chlebíčkový ráj.
5: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV
11: 2026.
10: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
12: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
13: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
14: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
13: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
19: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
20: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
21: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
22: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, teď už dorazila Petra, ještě si tady posmrkla, jo? Rýmečka a čerstvé zprávy do toho.
1: Hezké odpoledne a i když to zní neuvěřitelně, tak Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Tak, to je dobře.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z dalších hitů Shakira. Die, 17. Bude Tomáš Klus. Tady 13. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes polojasná obloha, teploty kolem 22 stupňů, zítra zataženo s deštěm 21.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Začala rozsáhlá obnova parku Danuše Muzikářové. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Revitalizace přinese nové cesty, mobiliář, zeleň, galerijní stezku i vodní prvek. Součástí změn bude také odstranění stávajících veřejných toalet, které jsou ve špatném technickém stavu. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik, přesto však zůstávají evropskými rekordmany. Na obyvatele připadlo 121 litrů, což je téměř dvojnásobek průměru Evropské unie, ale o čtvrtinu méně než před 20 lety. Spotřeba klesá i jinde v Evropě, zatímco obliba nealkoholického piva rychle roste. Mění se i návyky. Lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivěji si vybírají, co budou pít. Dunaj na vodoměrném profilu Devín na okraji Bratislavy dosáhl historického minima. Od začátku měření v roce 1900 nebyl jeho denní průtok nikdy nižší. Dosavadní rekord vydržel 117 let. Slovensko trápí mimořádné sucho už řadu měsíců. V dalších dnech by se ale situace měla alespoň přechodně zlepšit. Seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Jako pravděpodobný hostitel vypadá Rwanda.
7: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor. Nebezpečně odstavený porouchaný kombajn na Hodonínsku mezi Doubravou a taky Strážníci. Kdyby cokoliv, tak volejte na linku řidičů, tady je číslo.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádia.

Jirka s vámi a taky chutné snídaně za jediný úsměv. Ano, stačí se usmát na naší krokohlídku a máte snídaní gratis. Ej, o tom za malou chvíli na krokodýlo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Hele Pepo, od koho jsi koupil to maso? Od tvého milence, zavtipkuje manžel. Cože, Standa dělá v řeznictví.

0: chvilku dílo Lady Gaga a Abrakadabra.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Vaše oblíbené snídaní jsou zpátky. Pohádkové koláče z rodinné pekárny Kluhánek a Drápal. Každý den 103 chutných snídaní za úsměv od naší krokohlídky.
2: Snídaně za úsměv, hraj hrad a jsou to snídaně i do auta. Pěkné ráno.
3: Také přeji pěkné ráno, zrovna jedu do školy a dostal jsem tady snídaní do auta od Rádia Krokodýl a příjemnilo mi to den.
2: A paní je taky spokojená, řidička.
4: Paní je moc spokojená, taky dostala snídaní, děkuji pěkně.
2: Snídaně za úsměv a tady paní jde z práce z noční.
5: Dobrý den. Poslouchala jsem vás celou noc, jako zvukovou kulisu a měla jsem hezkou službu.
0: Dobrou chuť po ránu, zítra se těšíme s krokohlídkou na Mendláku v Brně.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
12: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
13: Vážně?
12: Jasně, dej na mě.
14: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
15: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
16: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
17: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
16: No nekecej.
18: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
19: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
19: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
19: Více na cherrymotor.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
21: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže.

Kluku dílou a večer Wake Me Up. Nezapomeňte, že dneska budeme ještě soutěžit o krásných 124 000 korun. Za záhadný tajemný zvuk krokodýla, tak se nás držte.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepuradega z 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
3: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T-Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T-Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku. Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak, jaké počasí nás čeká zítra, to se dozvíme. Petra doletěla do studia, tak o čem budou čerstvé zprávy, jinak počasí je zítra bude příjemné, i když už se nám trošku zatáhne. O čem budou zprávy?
1: Hezké odpoledne a v parku v Ložankách dnes proběhne slavnostní odhalení sochy psa Fina. Víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Výlety páně Broučkovi nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Revoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Normální detektivní komedie nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
7: Je, té Radko, Gudas a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 14. z Krokodýla, tedy Swims. Bude Shakira. A taky All Stars Band. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 14. hodině.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes je tam příjemně polojasno, teploty kolem 23 stupňů. Zítra se obloha na jihu Moravy zatáhne. Teploty budou kolem 18.
10: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V parku v Lužánkách dnes v 17 hodin proběhne slavnostní odhalení sochy psa Fina, kterého tady mohli návštěvníci dlouho potkávat. Uhynul loni v srpnu. Socha má reprezentovat vztah lásky a věrnosti mezi psem a jeho pánem. Stát bude na vibrujícím podstavci s miskou na vodu pro psy a později také s interaktivní zvukovou instalací. Na Lidické začne ještě tento měsíc rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Průjezd aut v daném úseku zůstane po celou dobu prací zachován. Práce by měly začít 12. srpna a trvat zhruba měsíc. Ruské tajné služby nechali u finského poslance Bena Ciskoviče doma v toaletě výkaly. Podle poslance se tím Moskva snaží zastrašit finské zákonodárce. Jde o pokračování kauzy, v rámci které několik finských poslanců oznámilo, že se jim někdo vloupal domů. Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve po druhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
11: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
12: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Příkop u křižovatky s ulicí Milady Horákové se srazilo osobní auto s nákladním. Očekávejte tam možné problémy. Na Brněnsku mezi Pohořelicemi a Přibicemi leží na vozovce sražená srna. O kus dál je osobní vozidlo. Dejte tam velký pozor. Zdržíte se momentálně převážně v pravém pruhu na příjezdu do Brna po dálnici D2 z Bratislavy, a to už od 5. kilometru. A zkračíte větší klonou počítejte na Brněnsku u Modřic před nájezdem na silnici 52 směr Pohořelice a Brno. Pro Rádio Krokodýl z Globázy stánce Jakub Tylšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Programátorova žena ke svému muži. Drahý, chtěla bych dítě. Dobrá, nainstaluju.

0: Hlinek rok udělal. Parádní tady svým starým head za hitem. No a máme něco, co vám může pomoci.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: Ano, na Krokodýlo věříme, že pomáhat má smysl. Tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život. Tak pokud víte, komu jedna z 12 klimatizací, které postupně během roku rozdáme, pomůže, tak nám napište jeho příběh na www.81pomáha.cz.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Radio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
8: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
9: Ne. Ne.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
13: Je dobré mít společnost na cestách.
1: Rádio, které pomáhá.
14: Mám prostě od

chybí vám peníze do výplaty, o toho máte krokodýla. Ano, v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky budeme soutěžit. Už za malou chvíli o pěkný ranec peněz, 124 tisíc korun. Připravte si vaše telefonní aparáty, za okamžik soutěžíme, budete hádat tajemný zvuk Rádia Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: jedna samba na krokodýlo. Tohle vaše rádio, na kterém jdeme soutěžit o velké peníze. Jste připraveni? Jdeme na to.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Mám pro vás 124 150 korun za náš tajemný zvuk. Zní takto. Ptáme se, co to je. Správný tip vám vynese velké peníze. V tuto chvíli můžete volat studio 603 103 103. Jednomu z vás dáme šanci pěkně si tipnout a penízky si odnést. Tady je Rádio Krokodýl, kdo tam odkud, halo?
2: Dobrý den.
0: Dobrý.
2: A Dina Velké Mezeríče.
0: Dobrý den, ještě jednou, kdo se dovolal odkud?
2: Velké Mezeríče.
0: A jak se jmenujete křesním?
2: Anino.
0: Anino, tipujte, hádejte, co to je.
2: No, já myslím, to je krajina ořechů.
0: Krájení čeho?
2: Ořechu.
0: Ořechu. Dobře?
2: Ano.
0: Podle vás to zní jako krájení ořechu. Co na to arbitr? Je to ono nebo ne? Ani tohle to není, ani no. Zdravíme, budeme navyšovat bank. Díky, že posloucháte.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Zdravíme Velké Meziříčí. Tak co to může být, krokodýláci?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salco při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
5: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Minijorsho, hej, čerstvé zprávy s Petrou, čem budou?
1: Hezké odpoledne a už toto sobotu se v Brně koná akce Takto vysyp, víc si o ní řekneme za chvilku.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině z Krokodýla Pink bude Britney Spears. A nebo Gam. Je tady 15. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra už čekáme zataženou oblohu, teploty kolem 20 stupňů, bude i pršet.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají specializovanou gynekologicko-porodnickou fyzioterapii. Pomocí může třeba s přípravou na těhotenství nebo samotný porod. Do jisté míry to souvisí s tím, že rodičky stárnou nebo je více žen s negativními pohybovými vzorci. Tuto sobotu se na Římském náměstí od 13 hodin uskuteční akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou tak usnadnit pohyb lidem na vozíku nebo rodičům z kočárky. Zapojit se může také veřejnost. Potřebné vybavení bude připravené na místě.
4: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Vyškov se chystá na zdvoukolejnění železniční tratě Brno-Přerov, po které by měly jezdit vlaky od roku 2034. Pro obyvatele to bude zásadní změna, protože do Brna se dostanou za pouhých 20 minut. Radnice už plánuje stavby související s tímto projektem. Mimo jiné je nutné naplánovat záchytné parkoviště a nové silnice. Britský pilot George Russell odstartuje do nedělní velké ceny Singapuru Formule 1 s handicapem. Kvůli výměně pohonné jednotky půjde do závodu z posledního místa na roštu. Dnes to oznámil jeho tým Mercedes.
7: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Sedláčkově ulici u křižovatky s Jirovnickou bourala dvě osobní auta. V obou směrech čekejte kolonu na ulici Zvonařská v okolí Dornichu. Dopravní nehoda výrazně překáží na příjezdu do Rajhradu od Modřic. Počítejte proto s téměř 5-kilometrovou kolonou směrem od Brna. A ucpává se příjezd do Slavkova na cestě od Brna, tam je zdržení kolem 5 minut. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptil Šar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
9: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Pavlík říká manželce, zase nový kostým, odkud ho máš? Koupila jsem ho. A kde jsi vzala peníze? Našla jsem je. A kde? V tvojí peněžence.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kygo, Donna Summer, no a taky naše snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokolín.
0: Toto voní mňam. Pohádkové koláče z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, 103 snídaní za úsměv.
2: Snídaně za úsměv, Rajhrad a jsou to snídaně i do auta, pěkné ráno.
3: Také přeji pěkné ráno, zrovna jedu do školy a dostal jsem tady snídaní do auta od Rádia Krokodýl a zpříjemnilo mi to den.
2: A paní je taky spokojená, řidička.
4: Paní je moc spokojená, taky dostala snídaní, děkuji pěkně.
2: Snídaně za úsměv a tady paní jde z práce z noční.
5: Dobrý den, poslouchala jsem vás celou noc jako zvukovou kulisu a měla jsem hezkou službu.
0: Zítra po ránu nás vyhlížejte na Mendláku.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
12: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
1: Radio Krokodýl.
13: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
14: Tati, co je to hybrid?
15: To je auto.
14: A co je to superhybrid?
15: To je Chery.
16: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
17: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
18: Více na cherrymotor.cz.
19: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
20: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
21: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
22: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
6: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.
9: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
10: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Tady je krokodýl.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: No a teď je taky rady a tipy pro vás na aktuální otázky. Ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Dneska se ptáme, je lepší pro investici koupit starší byt nebo jít do nového projektu?
2: Obě varianty mohou fungovat, ale je důležité dívat se na celkovou ekonomiku investice, ne pouze na pořizovací cenu. Starší byt bývá na začátku levnější, ale je potřeba počítat s vyššími náklady na opravy, rekonstrukce,

0: často i s vyššími příspěvky do fondu oprav. U nových projektů je vstupní cena vyšší, na druhou stranu investor získává moderní byt s minimální údržbou, nižší energetickou náročností a vyšší atraktivitou pro nájemníky. Právě tyto faktory dnes hrají klíčovou roli při dlouhodobém pronájmu.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
2: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.

0: jsou Exilem na krokodýlo?
1: Šetříme s krokodýlem.
0: V Brně se ještě pořád dá levně natankovat a my pro vás hledáme ty levnější čerpací stanice. Dneska vybíráme benzín za 45,50 a tedy nafta za 45,50 a benzín za 43,50. Pokud se říkáte kde, tak je to čerpací stanice Tank Ono. Popovicích Brněnská 89.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
5: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
6: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let a k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
14: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
15: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
16: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
17: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
19: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Kylie Minogue u nás ve vysílání Krokodýla. Blíží se nám 16. S 16. přijdou další zprávy. Přišla i Peťa.
1: Ano, a Jarečku, mám tady tip pro tebe. Oh. Představ si, protože pokud je vám 70 let a více, tak tento týden si připomínáme Světový den zraku a můžeš si nechat vyšetřit oči.
0: Dobře.
1: Tak podrobnosti o tom za chvilku. Tak pro seniora Jarečka.
0: Ano, děkuji.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
2: Radio Krokodýl. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak, hrajeme a hrát budeme po 16. hodině z Krokodýla, třeba Shaggy Angel. Dorazí za námi Enrique Iglesias. A dáme si buty jednou ráno. Za minutu to máme 16. hodinu.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude a co máme očekávat tady u nás v Brně a na jihu Moravy. Dnes v noci očekáváme skoro jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11. Lokálně jen 9 stupňů Celsia. Zítřejší čtvrteční den v Brně a na jihu Moravy ráno převážně polojasno až skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost očekáváme. Během dopoledne začne od jihozápadu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se mohou vytvářet lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty pak 21 až 24, na jihu i 25 stupňů Celsia.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tento týden si připomínáme Světový den zraku, který upozorňuje na význam prevence a pravidelných očních vyšetření. I letos se k němu připojuje oddělení nemocí očních a optometrie v nemocnici u svaté Anny. Lidé, kterým je 70 a více, nechodí na pravidelné oční kontroly a nemají svého očního lékaře, mohou přijít zítra mezi 7:30 ráno a 14:30 odpoledne do budovy A do 3. patra. Vyšetření je zdarma. Masarykův onkologický ústav zve všechny hospitalizované i ambulantní pacienty, jejich rodinné příslušníky i zaměstnance na pravidelnou kanisterapii. Koná se každý čtvrtek od 11 do 12 hodin v informačním a edukačním centru v 1. patře vstupního pavilonu. Kanisterapie pomáhá zlepšovat psychickou pohodu a přináší radost, uvolnění a příjemné chvíle při pobytu v nemocnici. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne o 74 haléřů na 47 korun 23 haléřů za litr. U benzínu se cenový strop nemění, stejně jako dnes ho bude možné prodávat na nejvýš za 46,07. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Jezdce v závodech mistrovství světa silničních motorek v královské kategorii MotoGP čekají od příštího roku v soutěžních víkendech nově dvě kvalifikace do sprintu a do hlavního závodu. Doposud absolvují jen jednu kvalifikaci, která určuje pořadí na startu obou závodů.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné odpoledne řidičkám, tak prosím vás, totální kolaps píšete na výjezdu z Brna směr Pohořelice, fronta až ke Hřbitovu a začátek je v Modřicích. Taková zpráva nám přišla do naší apky. No a jak je to dál s dopravou Výkuba?
8: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Poříčí u křižovatky s Křížovou bourala dvě osobní vozidla, počítejte tam s kolonou. Také dvě osobní stojí po nehodě na Sedláčkově ulici u křižovatky s Jedovnickou. Město se celkově ucpává kvůli odpolední špičce. Ucpaný je také výjezd z Brna na Pohořelice, momentálně posjezd na Modřice. A zdržíte se i na příjezdu do Slavkova na cestě od Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, krokodýl s vámi, Jarek Hemala přeje pěkné odpoledne. Brněnské Hantec probereme už za malou chvíli. Do té doby skvělé hity, třeba hned ze startu do Jana. Pěkné odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlap se vrací domů z práce, jde do ložnice a vidí nahého chlapa. Kdo jsi? Milenec. A kde je žena? Schovala se do skříně.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Je to tak, proberme slovíčka brněnského Hantecu. Honza Ženek Hlaváček připraven je, co jdem překládat.
2: Zdar, jak jsem jas krok, sní. Gomide, co to je? Deková fuska?
1: Deková fuska, co to je? Ptali jsme se vás.
3: Stará ponožka.
4: Rozbitá ponožka.
5: Prostě jadla.
6: Ponožka z deky.
7: Vánoční ponožky.
1: Tak, částečně máte pravdu, že, Žanku?
2: Deková fuska je smradlavá ponožka. Fojta XL. Hned si je běžte vyměnit a mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
8: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
9: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
8: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
10: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
11: Pusťte slunce do svého domova.
12: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
11: A pozor, akce.
12: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech, plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
3: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
2: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
3: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
2: www.chlebíčkovýraj.cz.
4: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: cestovatel.
1: No a na Krokodýlu s vámi budeme už velmi brzy sdílet cestu sportovce a cestovatele Jakuba Žáka, který nás vezme až do Afriky. Má před sebou 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a nakonec 220 kilometrů běhu napříč Rwandou. To je projekt Afrika a extrémní výzva Jakuba Žáka, která startuje už ve čtvrtek 8. října. Nejde ale jen o rekordy, cílem je také pomoci místním k čisté pitné vodě a právě s Jakubem budeme ve spojení a jeho cestu po Africe budeme sledovat. No, že jo, Jakube, já si myslím.
2: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo ze Rwandy.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Krokodýlu fandíme brněnskému hokeji. Pokud chcete fandit i vy, právě teď uvolňuji naši linku. Volat studio můžete 603 103 103 a soutěžíme o vstupenky na zápas Komety. Pokud zavoláte, můžete fandit a společně samozřejmě s ostatním být u toho, podpořit tu Kometu, aby zase vyhráli, a doufám, že se jim to podaří. No a jestli to samozřejmě bude k čemu, uvidíme nebo uslyšíme ve vysílání, ale vy máte šanci zadarmo být u toho a díky Krokodýlu pěkně zafandit. Jdem se podívat na naši linku, tam je kdopak, halo?
1: Ahoj, tady Tonda.
0: Tondo, čau. Jdeš fandit Kometě?
1: No, klidně rád půjdu.
0: Klidně rád půjdeš, tak mě zkus teďka do éteru zafandit, jak bys fandil právě Kometě, když bys byl u toho na stadionu. Tak pojď zafandi a pokud se ti to podaří, jsou tvoje dvě vstupenky, dva lístky.
1: Kometa, do toho!
0: Pojď, pojď, pojď, do toho!
1: Pojď, já jdu!
0: Jo, já ti věřím, že fandit budeš, vyřveš hlasivky, prosím tě. Takže ode mě dobrá zpráva, získáváš vstupenky a to samozřejmě na zápas, který se bude konat v neděli v 17 hodin, kdy Kometa hostí Plzeň. Tak pořádně fandit, rozumíš?
1: Jasan, děkuju.
0: Jasan, vydrž mi na lince, díky.
2: Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
3: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
6: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
8: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
9: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
11: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného.
12: proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
14: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
15: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Světě krokodýla si užíváte, blíží se nám 17. hodina, úderem 17. to budou další zprávy. Na krokodýlu je má pro nás připravené Peťa a já se samozřejmě ptám, co zajímavého se dozvíme.
1: Hezké odpoledne, na Lidické začne rekonstrukce tramvajové tratě, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Výlety páně Broučkovi nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Revoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Normální detektivní komedie nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
5: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
2: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak, hit za hitem i po 17. hodině z Krokodýla třeba Tina Turner. Těšte se na novější hity Coldplay. A chybět nebudou Mandraže. Za minutu to máme 17. hodinu.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude a co máme očekávat tady u nás v Brně a na jihu Moravě. Skoro jasno až polojasno dnes v noci, nejnižší teploty 14 až 11, při slabším větru i 9 stupňů Celsia. Co se týká zítřejšího, tedy čtvrtečního dne, čekejme ráno ještě převážně polojasno, skoro jasno ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, teploty nejvyšší 21 až 24, lokálně 25 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Muzeum města Brna se stalo správcem nehmotného statku Brněnský Hantec a proto připravilo speciální prohlídky Špilberku přímo v Hantecu. Průvodce vás vezme na příběh hradu a odvypráví ho tak, jak se mluví ve štatlu. Prohlídky se konají tuto sobotu a poté 24. října, vždy v 15.30 a v 17 hodin. Sraz je na malém nádvoří hradu Špilberku. Na Lidické začne ještě tento měsíc rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje. Pracovat budou za provozu. Průjezd aut v daném úseku zůstane po celou dobu prací zachován. Měly by začít 12. října a trvat zhruba měsíc. Od začátku roku do konce září lékaři v Česku zachytili 1600 případů žloutenky typu A. V září jich přibylo 117, to je o 47 více než v srpnu. Od února případů každý měsíc většinou ubývalo. Nejvíce nemocných bylo za poslední měsíc v Jihomoravském kraji, kde lékaři zachytili 34 případů. Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve po druhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
9: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat i na silnice, jak to vypadá Výkuba.
11: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Úvoz u křižovatky z Tvrdého došlo k nehodě osobního auta s cyklistou. Na ulici Poříčí u křižovatky s Křížovou policisté došetřují dopravní nehodu. Nárazově tam čekejte zdržení. Výraznější kolony jsou například na cestě přes Komárov k dálnici D1 přes Svatopetrskou ulici a také na Bítežské před nájezdem na D1. A pomalu pojedete přímo přes dálnici D1 u Brna na Prahu mezi kilometry 198 až 190. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Koptilšar.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
13: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Krokodýly s vámi 3 minuty po 17. Jarek Hamala, pěkné odpoledne vám všem. Za chvíli naše nejmenší, našich zlatíček, se budeme ptát ve školce na to, kdo je to rebel.
1: To je takovej pták, který byl v takové pohádce.
0: No a jak to vidí dál, to se dozvíte tady u nás na Krokodýlu. Pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena si v obchodě vybírá vysokou skříň a prodavač se ptá, to máte tak vysoký strop? Ne, souseda.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Ano, vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače do školky. Jak jsme slíbili, ptali jsme se jich, kdo je to rebel, tak co?
2: Rebel je jako vodní žeberka a ona plave pěkně. Rebel to je takový pán, který žije v moři a vzal si ženu hřebeničku, co říkala Anička, a ten pán miluje tu ženu. To je takový pták, který byl v takové pohádce.
1: Kdo je to rebel, jsme se ptali, tak doufám, že víte, kdo je to rebel a že mezi ní možná nepatříte, co?
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekonomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl.
10: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Tati, co je to hybrid?
12: To je auto.
11: A co je to superhybrid?
12: To je Chery.
13: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
14: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
15: Více na cherrymotor.cz.
16: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
17: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
19: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
18: Dnes musíte vybrat.
19: Mám tady pro vás předvýběr a
18: rozšíříme
19: výběr. Dvojnásobíme investice.
18: Přijmete to riziko? Ale je to na
19: vás.
1: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
10: Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
20: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
21: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
22: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě z

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl, a tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit právě život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. Tak koho byste chtěli potěšit, komu byste chtěli dát klimatizaci zadarmo? O kom víte, že by mu pomohla? Neváhejte, napište. Děkujeme. Krokodýl.
0: Radio Krokodýl.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
4: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
5: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Šilingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Šilingrák. Tak to slaví úspěšní.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
0: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Cindy Lauper u nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka, další budou po 18. hodině, budou ale i také další zprávy. Má je Peťa, o čem?
1: Hezké odpoledne, už tuto sobotu se na Římském náměstí uskuteční akce Takto vysyp. Víc si o ní řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám hit za hitem a po 18. hodině z Krokodýla třeba Venga Boys. Dorazí Tiesto a Ava Max. A těšte se na opět a radeček. Za 2 minuty je tu 18. hodina.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude a co máme očekávat tady u nás na jihu Moravy dnes v noci. Skoro jasno až polojasno, ojediněle se mohou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty nejnižší 14 až 11 stupňů Celsia. Co se týká zítřejšího, tedy čtvrtečního dne, ráno ještě převážně polojasno až skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne začne od jihozápadu přibývat oblačnost. Odpoledne a večer se mohou vytvářet lokálně přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty očekávejme 21 až 24, na jihu lokálně až 25 stupňů Celsia.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají specializovanou gynekologicko-porodnickou fyzioterapii. Pomocí může třeba s přípravou na těhotenství nebo samotný porod. Do jisté míry to souvisí s tím, že rodičky stárnou nebo je více žen s negativními pohybovými vzorci. Tuto sobotu se na Římském náměstí od 13 hodin uskuteční akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou tak usnadnit pohyb lidem na vozíku nebo rodičům z kočárky. Zapojit se může také veřejnost. Potřebné vybavení bude připravené na místě.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Vyškov se chystá na zdvoukolejnění železniční tratě Brno-Přerov, po které by měly jezdit vlaky od roku 2034. Pro obyvatele to bude zásadní změna, protože do Brna se dostanou za pouhých 20 minut. Radnice už plánuje stavby související s tímto projektem. Mimo jiné je nutné naplánovat záchytné parkoviště a nové silnice. Britský pilot George Russell odstartuje do nedělní velké ceny Singapuru Formule 1 s handicapem. Kvůli výměně pohonné jednotky půjde do závodu z posledního místa na roštu. Dnes to oznámil jeho tým Mercedes.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme se podívat na silnice, víme, kde to housne. Kuba má podrobné info.
6: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už se situace postupně zlepšuje. Výraznější zdržení ale zůstává na Kolišti u Pražského náměstí a nebo také na ulici Zvonařka u Dornichu. Na dálnici D1 vázne provoz u Brna ve směru na Prahu před 90. kilometrem. A pozor, dejte na Brněnsku v Pohořilicích na Znojemské ulici na kruhovém objezdu, kde došlo k nehodě osobního vozidla s nákladním. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Možná právě přemýšlíte, co si dáte dobrého k večeři. My už myslíme na snídaně, a kde společně zadarmo posnídáme, i o tom víc už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: rádiem Krokodýl.
1: Opět Radeček, všechno je v pořádku, nás ve vysílání Krokodýla, všechno je v pořádku, protože se nám vrátila oblíbená snídaně. Ano, opět vyráží naše krokohlídka do ulic, opět vám rozdává, stačí se na ní usmát a každé všední ráno rozdává 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. A to úplně zadarmo, ano, za úsměv. Tak kdo si pochutnal z vás chválně? Co? Spousty. Jdem se podívat, jak se rozdávalo ráno.
2: Snídaně za úsměv, Rajhrad a jsou to snídaně i do auta. Pěkné ráno.
3: Také přeji pěkné ráno, zrovna jedu do školy a dostal jsem tady snídaní do auta od Rádia Krokodýl a příjemnilo mi to den.
2: A paní je taky spokojená, řidička.
4: Paní je moc spokojená, taky dostala snídaní, děkuji pěkně.
2: Snídaně za úsměv a tady paní jde z práce z noční.
5: Dobrý den. Poslouchala jsem vás celou noc jako zvukovou kulisu a měla jsem hezkou službu.
1: Je, tak to bylo krásné, to jsme v Krokovým plíčku byli společně, no a zítra můžeme být společně. Po ránu nás vyhlížíte na Mendláku v Brně, kde opět dostanete 103 chutných snídaní.

0: s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
8: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl.
9: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak-pena.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
13: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
16: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
18: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
19: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
19: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
19: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
19: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl.
2: Vaše nejvěrnější rádio.
6: Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Shut up.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A končí nám pomalu jistě babí léto. Po sérii slunných dní očekávají meteorologové tady u nás na jihu Moravy déšť a ochlazení. Dosavadní průběh podzimu je znát i na zahradách, ale samozřejmě i v přírodě. Některé druhy rostlin letos vykvetly už po druhé. Třeba na Znojemsku se takový úkaz objevil po několikáté a botanici mluví o druhém jaru a přirovnávají jih Moravy k Balkánu. Tak, doufám, že jste si babí léto užili. Věřím, že i nějaký ten pěkný ještě další den podzimní bude. No a budou tady hlavně další hity na Krokodýlu. Za chvíli Pedro.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
4: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
3: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
4: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Chlebíčkový ráj.
5: Nebeská pochoutky, prochuťové buňky.
6: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
7: Ach, jo, to je hrozná práce.
8: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
11: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
13: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
16: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Granto Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Jurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
17: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: A zítra čekáme na jižní Moravě už zataženou oblohu, občas déšť, teploty kolem 22 stupňů.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: V parku v Lužánkách dnes proběhlo slavnostní odhalení sochy psa Fina, kterého tady mohli návštěvníci dlouho potkávat. Uhynul loni v srpnu. Socha má reprezentovat vztah lásky a věrnosti mezi psem a jeho pánem. Na Lidické má v pondělí začít rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Muzeum města Brna se stalo správcem nehmotného statku Brněnský Hantec a proto připravilo speciální prohlídky Špilberku přímo v Hantecu. Konají se tuto sobotu a poté 24. října vždy v 15.30 a v 17 hodin. Sraz je na malém nádvoří hradu Špilberku.
3: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně už je celkem klid. Stále ale pozor na Brněnsku v Pohřelicích na Znojemské ulici na kruhovém objezdu. Stojí tam osobní vozidlo s nákladním po nehodě, projíždí se ale bez zdržení. Na 169. kilometru D1 do Brna od Prahy pozor na vozidlo odstavené u krajnice a dopravní omezení komplikuje průjezd například na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Globázy stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Billy Joel na Krokodýlo. No a teď už začínají hity na přání. Můžete pomaličku volat studio 603 103 103. Ptáme se, co vám pustíme. Co to bude, Krokodýláci?

0: Marek Ztracený, to se mi líbí, jste s Krokodýlem, tohle vaše rádio. No a my teď máme pozdravit taky Jitku, která poslouchá přímo v Hodoníně na 95,4 FM, takže zdravíme do Hodonína i po vás, co nás ladíte přes apku Rádia Krokodýl.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: And I'll write your name.
1: Jste s Krokodýlem, tohle vaše rádio. No a my už jdeme na telefon. Kdo pak se nám dovolal? Rádio Krokodýl. Jančo, ahoj, tak pozdravíš, jak to máš?
2: Hlavně svoji matku, tebe do rádia. Všem, kdo mě znají, a hlavně pro mýho přítele.
1: No a jaký máš dneska den, dobrý?
2: Výborný.
1: DJ Bobo, Dance Party, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Krokodýle, hity na přání.

0: Imagine obok roku díl tohle vaše rádio.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
11: váš názor.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Tati, co je to hybrid?
14: To je auto.
13: A co je to superhybrid?
14: To je Chery.
15: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
16: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
17: Více na cherrymotor.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
19: 39. Je dobré mít dobré přátelé.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tady Krokodýla, už teď můžete volat studio 603 103 103, hrajeme podle vás. No a pozor, další písnička poletí pro Helenku od Cerušky, jen tak pro radost. Takže Helenko, i pro vás Fancy Flamers Love. A vy můžete volat studio 603 103 103. Jsme Krokodýl, tady jsou hity na přání. Volejte, vybírejte. Odkaz.

0: Hity na přání, krokodýl, hrajeme podle vás. Koho máme dalšího na telefonu? Haló?
1: Ahoj, tady je Valenka.
0: Zdravím, kam pak, kde ladíte?
1: Moranda, Brno.
0: No tak jo.
1: Ping-pong.
0: Komu zahrajeme na ping-pong?
1: No, na ping-pong tady asi v čem, ale předně bych chtěla zahrát mé dceři, která už není mezi námi, takže do vesmíru, hvězdičku. Potom samozřejmě Ivance a její dceři Šárce do New Orleans, který mi posílají každý měsíc od smrti mé dcery krásný kytky. Mary vdané dceři Kazince do Koloráda a vlastně všem kometákům, brňákům a ať všichni lidi mají rádi a nedělají si zle.
0: Rádi zahrajeme, no a vy si taky zavolejte do Krokodýla. Hity na přání.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Vítejte na přání Krokodýl, teď už nám volá Marek ze Znojemska, ahoj.
1: No ahojky, taky vás zdravím do rádia Krokodýl.
0: Nazdar, tak povídej, co ti pustíme, pro koho?
1: No, technotolníka, beto pro vás do rádia, protože už si to takže za chvilku jsem u vás na návštěvě.
0: Jo, přijdeš se podívat?
1: Ano, přijdu.
0: Dobře, pro koho to bude ještě?
1: No, pro všechny lidičky, kteří mě znají a poslouchají rádi Krokodýlo.
0: Tak už to letí, ty se měj krásně, jo?
1: Ahoj ty.
0: Čau. A vy můžete volat pomaličku. Krokodýla, hity na přání.

Technotronic Necroku dílo, taky pro holky Helču a taky Editku, zdravíme holky, tak ať si tam trošku můžete i zatrsat právě teď s Krokodýlem. Hity na přání 603 103 103 Krokodýl.

0: Krokodýl, no a po 20. hodině se na vás těší taky večernice Rádia Krokodýl. No a teď ještě hity podle vás. Pojďme za dalším na telefonní lince Krokodýla. Haló, kdo tam?
1: Haló, haló, ahoj tady všem, pěkný večer, tady Tom Prigl. Já bych chtěl tady tu písničku poslat, já to zkrátím. Hozík David, Dan, Stenda, Brambora, Policajt, Krkovičkový Kocourek, Ivan, Peťovi Hulíkovi, který mě včera poslal písničku tobě, celým tým Rádia Krokodýl a to by asi snad stačilo.
0: Rádi zahrajeme a posíláme Leony, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji, ahoj, kýčo, pa všem.
0: Krokodýl.

0: S vámi Kruku dělám tohle vaše rádio, i takhle na večer vám hrajeme. Už si na vás chystají taky večernice rádia Kruku dělám. No a teď budeme hrát taky pro Věrku, která poslouchá přímo Břeclavy na 99,1 FM. Díky, že jste s námi a díky, že posloucháte i přes apku.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8 večerní už večernice Rádia Krokodýla. Pustí vám třeba Despacito. Budou Fun Factory. A nebo Mňágáš Ďorb. Večernice Rádia Krokodýla se na vás těší.
2: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby, tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou, jen za 399 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: A zítra čekáme na jižní Moravě už zataženou oblohu, občas déšť, teploty kolem 22 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: V parku v Lužánkách dnes proběhlo slavnostní odhalení sochy psa Fina, kterého tady mohli návštěvníci dlouho potkávat. Uhynul loni v srpnu. Socha má reprezentovat vztah lásky a věrnosti mezi psem a jeho pánem. Na Lidické má v pondělí začít rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Muzeum města Brna se stalo správcem nehmotného statku Brněnský Hantec a proto připravilo speciální prohlídky Špilberku přímo v Hantecu. Konají se tuto sobotu a poté 24. října vždy v 15.30 a v 17 hodin. Sraz je na malém nádvoří hradu Špilberku.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Jirka s vámi, no a teď už taky večernice připraveni.
1: Maminky v akci, maminky v akci.
0: Jsou dvě a už se na vás těší. Ano, je středa a tady u nás na Krokodýlu je večernic třeba. Dneska se na vás těší Katka s Elenou, už za malou chvíli.
1: Krokodýlu večernice, každou středu večer. Každou středu večer.
2: Aj.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele. A ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: Krásný večer, máme středu 7. října a jsou s vámi večernice Elena.
2: A Katka, krásný středeční večer přejeme.
1: Tak přátelé, my právě prožíváme krásné babí léto. A tím pádem nás teďka lákají čím dál více, nebo více než jindy, kolo, výlety, procházky, takový ty věci, které nám za chvilku skončí, protože se bude kabonit, bude pršet, foukat, šedo bude.
2: Pokud se nemýlím, tak do zítřka by měly být ještě teploty jakž takž a od pátku už to má jít hodně dolů. A je pravda, že já jsem celý začátek tohoto týdne si vždycky dala lehátku na balkon a nasávala déčko sluneční paprsky.
1: Jo, já si vždycky připadnu jak nějaká stará babka, protože vylezu z toho baráku. Já jsem se tomu vždycky strašně smála. Vždycky, když jsem viděla jako
2: ty babičky na lavičce.
1: No, nebo jak si takhle ty lidi jako vždycky stoupnou na to sluníčko a teď jako stojí.
2: A už
1: ty
2: jsme
1: zavřený
2: tam,
1: oči, a už jsme tam. Takže stojím naproti tomu slunci, rozumíš, a nasávám to. Ale co je vtipný, teda musím říct, je teďka taková ta sranda, jak ten podzim se úplně nerozhodl, jak to vlastně bude dělat. Takže ráno máme velkou zimu, jdeme do práce, šátky, šály, jo, prostě bundy. Pak se vyslečeš, všechno zhodíš, jdeš tričku. No a večer si zase všechno zpátky nasadíš, případně ještě přihodíš něco navíc, třeba čepici, rukavice.
2: Asi je dobrý chodit se jako s krosnou, protože tam vlastně můžeš pak naházet všechno to, co jsi měla ráno, večer to zase na sebe nahodíš.
1: Ano, takže krosny sebou na podzim.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi Večernice. Zdraví vás Katka.
2: Elena, ahoj.
1: Zdravíme, tak pokud se jako já, myslím si, že i jako Elenka, neradi loučíte s létem, tak pro vás máme možná pár tipů na to, jak si ten nástup podzimu zpříjemnit. A hlavně teda blížící se zimu. No, na začátku podzimu, já si myslím, že to ještě jde, protože se ta příroda krásně zbarvuje. Užíváme si to babí léto, o kterém jsme tady před chviličkou mluvili. A já teda musím říct, že se nejvíc těším, že když teda už bude ta zima, budu to muset zkousnout, že si budu moci oblíknout svoje nejoblíbenější oblečení, což je župan. V něm bych chodila nejradši venku. Taky se zachumlat do měkoučké, heboučké deky, dát si horkou vanu, čaj latte, který milujeme, a máme taky mnohem víc času na různý filmy, seriály, reality shows, knížky, prostě všechna tahle pohoda.
2: No takže takhle, já bych řekla, že podzim mění barvy. A my jsme tady taky změnili barvy, protože spousta lidí tady u nás v rádiu je nemocných, takže jsou tady zelení, šedí a podobně.
1: To jsou prskají barvy,
2: a smrkají. Ano, to už tak hezký pohled není, jako ven z okna. A měkoučký župánek, dečka, takový to úplně ňufací, že jo, jak se do toho pěkně zahuhňáš, zabalíš, to mám taky strašně ráda.
1: A my, jak jsme říkali, že trénujeme na ty důchodkyně, tak vlastně ještě můžeš mít takovou tu dečku ne, na záda.
2: Jo, tu vyhřívanou a důchodky na nohy.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer. Každou středu večer. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer. Večernice stále s vámi. Zdraví vás Elena.
2: A taky Katka. Krásnou středu přijeme. Tak od půlky minulého týdne to dopadlo i na mě. Taky jsem byla marot. Zatímco jsem odolávala doma, padla dcera, syn, manžel, tak v práci už mi to úplně nevyšlo. Tady jsme se promořili úplně komplet. Prostě vyrostka nějaká mě taky dostala.
1: A já jsem tady Kačenku oplakávala. Už jsem se těšila, až se vrátí tady zpátky do rádia.
2: Musím říct, že z jedné strany tím, že stávám každý ráno do práce 4:44, tak jsem byla docela ráda, že jsem se měla možnost dospat, ale na druhou stranu radši bych dospávala někde na dovolené, než z bacily. Každopádně musím teda pochválit manžela, protože dělal čaje, vařil nám vývary, do toho ještě odpadly i moje děti, které měly pro změnu nějakou střevní virózu, teploty, bolesti břicha a prostě chodili občas na véckla, tak
1: občas.
2: Znáš to?
1: Občas.
2: A tak jsem ráda, že jsem nemusela nic moc jako vyvařovat v tom svém stavu, protože byli na suchém rohlíku.
1: Tak já musím říct, že tvůj manžel je teda vzorňák a já ho vždycky jako nepřestávám chválit a obdivovat, protože je fakt šikovnej. Zdravíme tady pana Horáka, klobouček. A musím říct, že kromě toho jídla určitě se nám blíží zase to obdobíčko, na který se těšíme.
2: No hlavně ty, řekni proč. Přiznej barvičku.
1: Ne, já bych právě chtěla říct, že vlastně bych to, já to vlastně nechci vůbec, jo, ale ono nic jiného nezbývá.
2: To je výmluva. Nechceš zahřívat,
1: ano,
2: ale...
1: Zevnitř. Je potřeba, přátelé, zahřívat se zevnitř a všichni asi víme, co to znamená.
2: Ano, máme zásoby, stav se.
0: Krvodí večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, stále s vámi večernice. Zdraví vás od mikrofonu Katka.
2: A Elena, zdravím.
1: Hezký večer. Tak Eli, ty máš teď zkušenost koupit dálniční známky na neoficiální webu, tak nám k tomu něco řekni.
2: Slyšela jsi o tom někdy? O neoficiální
1: webu. No, něco
2: webu.
1: Jsem zaznamenala.
2: No, tak já ač pracuju v rádiu a myslela jsem si, že jsem chytrá jako rádio, tak...
1: Tak se ukázalo, že ne.
2: Není to tak a mě to teda hodně překvapilo.

0: bylo. Protože jako klasicky každý rok si chci koupit dálniční známku a udělám vždycky to, co vždycky. Jo. Takže otevřu prostě ten web, vyhledávač, napíšu dálniční známka, kliknu na první věc, která tam vyskočí, koupím dálniční známku. No a tady přichází ten zádrhel, protože ty neoficiální weby vypadají úplně prostě oficiálně a ty máš pocit, že tu známku vlastně kupuješ přímo z toho ministerstva dopravy. No a pak zjistíš, že tam platíš nějaký manipulační poplatek navíc nebo něco takového.
1: Je tam něco, co tě může zarazit? Jako zaplatila jsi to, koupila jsi to nebo jsi to prohlídla?
0: Ne, neprohlídla. Normálně jsem to prostě odpálila, zaplatila a pak jsem si říkala, ta částka mě úplně nesedí. Byla taková trošku
1: vyšší.
0: No byla trošku vyšší, ale i taková divná, nezdála se mě. Tak jsem to začala zjišťovat, no a zjistila jsem, že vlastně tyhle weby si platí první pozice v těch vyhledávačích. A když to prostě neskontroluješ, tak máš vyděláno. Tak jsem si vydělala.
1: To jsi teda vydělala. Přátelé, buďte opatrní, ať si nevyděláte taky.
2: Každou středu večer. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Je středa 7. října. Krásný večer vám přeji večernice. Katka.
2: Elena, ahoj. Ano, je to tak, večerní střeba, středa. A já mám teďka takovou otázečku, Kači.
1: Ano.
2: Co se ti vybaví, když se řekne slovo kašta? Ne,
1: počkej. No tak, když se takhle zeptáš, co mě asi může napadnout?
2: Já jsem se u to ale nechtěla smát, jako, ale protože ty se na mě tady tak tváříš, tak nemůžu být vážná.
1: Já se vůbec netvářím, přátelé.
2: Tváříš.
1: To si tady Elena vydedukovala z mého obličeje.
2: Dobře.
1: Tak jako když řekneš kaštánky, já myslím, že nás všechny napadne bohužel úplně to stejný. A pojďme k tomu, o čem jsi chtěla mluvit.
2: Jo, tak já bych chtěla mluvit o těch krásných plodech, které jsou na podzim, o těch kaštanech. Mně se teďka stala taková normálně věc, jako to je autentický zážitek jak blázen a to jako nevymyslíš, jo. Mm-hmm. Takže my jsme si jako začali s Juli s těma kaštanama kopat, že si zahrajeme fotbal. Ano. Takže jsme jako kopali.
1: Jste rozstřelil nějaký autíčko?
2: A mě ten kaštan trefil prostě do holeně, ale přímo do té kosti, ale tak, že jako bolelo to. A za chvilku jsem si říkala, tyjo, bolí mě to čím dál víc, tak jsem si to vyhrnula ty kalhoty. A já jsem tam měla obrovskou bouli a moncla, který tam mám teďka, ještě teď, po týdnu. Takže kaštanům se už teďka budu asi vyhýbat.
1: A už to ti mě... trefil Julinka tvoje?
2: No, ona to tak jako, ale já víš co, já ještě na ňu.
1: A nechceš jí dát na fotbal?
2: No právě, já úplně wow, dobrý jako, dobrá.
1: Protože kdyby jsi chtěla, tak se netrefí, že jo?
2: Takže hrča na noze, kdo by to byl řekl?
1: Takže lepší měkký kaštánek, než tvrdý kaštán.
2: Já souhlasím.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: A zítra čekáme na jižní Moravě už zataženou oblohu, občas déšť, teploty kolem 22 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: V parku v Lužánkách dnes proběhlo slavnostní odhalení sochy psa Fina, kterého tady mohli návštěvníci dlouho potkávat. Uhynul loni v srpnu. Socha má reprezentovat vztah lásky a věrnosti mezi psem a jeho pánem. Na Lidické má v pondělí začít rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Muzeum města Brna se stalo správcem nehmotného statku Brněnský Hantec a proto připravilo speciální prohlídky Špilberku přímo v Hantecu. Konají se tuto sobotu a poté 24. října vždy v 15.30 a v 17 hodin. Sraz je na malém nádvoří hradu Špilberku.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu si užíváme Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. No a rozjíždíme náš středeční krokodýlí plíšek s datem 7. října. Ano, středa, odpočinek je třeba, a tak odpočívejte a relaxujte. Zhejte krokodýla.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
3: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Hity Kroku Díla si užíváte, Jarek přeje krásný poslech, hezkou noc a to vám, kteří nás ladíte v Jihlavě. Jihlava ladí a poslouchá na 102,3 FM. Tak pěkný poslech a hezkou noc.

Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: A zítra čekáme na jižní Moravě už zataženou oblohu, občas déšť, teploty kolem 22 stupňů.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: V parku v Lužánkách dnes proběhlo slavnostní odhalení sochy psa Fina, kterého tady mohli návštěvníci dlouho potkávat. Uhynul loni v srpnu. Socha má reprezentovat vztah lásky a věrnosti mezi psem a jeho pánem. Na Lidické má v pondělí začít rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Muzeum města Brna se stalo správcem nehmotného statku Brněnský Hantec a proto připravilo speciální prohlídky Špilberku přímo v Hantecu. Konají se tuto sobotu a poté 24. října vždy v 15.30 a v 17 hodin. Sraz je na malém nádvoří hradu Špilberku.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Středeční krokodýlí pelíšek je tu stále. Jarek vám přeje krásný poslech. Justýna dneska slaví svůj svátek, tak všechno krásné přejeme od nás krokodýla. Užijte si svátek. I další hit tady na krokodýlu.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Jarek Hemala s vámi, hezkou noc. A čím zajímavý je ten dnešní den, máme Světový den habitatu, také Světový den bavlny a Den za důstojnou práci. Tak doufám, že ji máte. Další hity ale od nás máte z Krokodýla. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají specializovanou gynekologicko-porodnickou fyzioterapii. Pomoci jim může třeba s přípravou na těhotenství nebo samotný porod. Tuto sobotu se na Římském náměstí od 13 hodin koná akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Vyškov se chystá na zdvoukolejnění železniční tratě Brno-Přerov, po které by měly jezdit vlaky od roku 2034. Lidé se tak do Brna dostanou za pouhých 20 minut.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se s kým probouzet.
2: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Do pracovního procesu vás zdravíme. Doufám, že si, jak se patří, užíváte. Dnes máme den za důstojnou práci, tak doufám, že důstojnou a dobrou a hlavně dobře placenou práci máte. Důstojná práce je koncept, který poprvé představila a zavedla Mezinárodní organizace práce v roce 1999. Jde o takovou práci, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a při které jsou chráněné vaše samozřejmě nějaké závazky a také samozřejmě se ním dostanete za tu práci zaplaceno. Tak doufám, že důstojnou práci máte, zvládáte to na pohodu a užíváte. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Jarek Hemale s vámi, krásný poslech, pohodovou noc, jdeme do historie dnešního dne. Dnes v roce 1900 poprvé byl použit název orientační běh. No a v roce 1913 Henry Ford zavedl výrobní linku. To je historie a věci, které se nás týkají, tak doufám, že běžíte třeba ke své pracovní výrobní lince a že to všechno zvládáte na pohodu s krokodýlem.

0: Krokodýl vám stále nabízí hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Dětí ve školce jsme se ptali, kdo je pirát silnic.
1: Piráti silnic jsou takový zlí páni, kteří kradou auta, aby měli dost autů na zničení.
2: Pirát silnic si myslím, že je spravovač silnic.
0: Kdo je to pirát silnic? Nás zajímalo, tady jsme se nejmenších posluchačů. Teď už další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Yes. It is not that funny. Let's go.

mohlo opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: si to.
1: Na poslední průzkum se podíváme právě teď ve vysílání krokodýla. Domácnosti se bojí omezení topení dřevem. Nejistota totiž brzdí i výměnu kamen. I to probereme, ano. Více než polovina majitelů nemovitostí se obává, že by v budoucnu mohlo nastat výrazné omezení nebo zákaz topení dřevem. Vyplývá to z průzkumu Společnosti pro ekologické vytápění dřevem. Problémem je především nedostatek srozumitelných informací, které chybí 52% respondentů. Nejistota řadu lidí odrazuje do výměny starých kamen za modernější. Tak, jak to celé bude, uvidíme. Uslyšíte vy na Krokodýlu. Teď už další hity. Jarek Hemala přeje. Hezký poslech.